rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak pojďme na to, přátelé. Relaxáda s pořadovým číslem 1571 je před námi, to znamená dalších 60 minut bude vyplněno muzikou a do třetice, věřte tomu nebo ne, muzikou. K tomu tak jako občas proložím nějaký to slovíčko, aby to nebyla taková nuda. Jdeme na to. Než se do toho pustíme, budeme rekapitulovat tu poslední, abyste věděli, co máme za sebou. A já vám tak jako lehce připomenu, že dvě věci z té minulé trojky už dneska neuslyšíte.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Třetí místo, Lauryn, Set Me Free, tak tohle paradoxně ještě jo, protože to tady je 4 týdny, to znamená má ještě jednu možnost, tak uvidíme, kam jste ji dneska poslali. Minule na dvojce, Alex Warren, Passenger. Tak dneska jsme si ji tak jako v podstatě jenom připomněli, dál ji můžete poslouchat ve vysílání Rádia Relax, ale hitparádě už končí, protože už tady byla 5 týdnů minule druhá. Na jedničce Run Run River, David Guetta, partička okolo něj. Musím teda uznat, že minule se mi ta trojka docela líbila, jsem docela zvědavý, co se to, jak se to vykrystalizuje dneska. Nicméně pozor, stále se dostáváme k tomu, že některé novinky takové úspěšné jako nejsou, to znamená do té desítky se nedostanou. No a aby jsme se s nimi tak nějak jako rozloučili, udělali jim pápa, třeba si je i připomněli, tak jdeme na to. První novinka z minula, která se v podstatě nechytla, byly, a to mě teda docela mrzí, Green Day. Wow, a tenhle ten rocket mám fakt rád, navíc Green Day, jak těm to šlape. Ta druhá, X and the Henchmen, tak jako u těch je mi to úplně jedno. Ale samozřejmě jim taky dáme trošičku prostoru, aby jsme si je připomněli, jak tady ještě minule v novinkách zněli. Teď ale pojďme zpátky k pořadí, to znamená od 10. na první místo, mezi tím 4 novinky, hned vysvětlím. Jestliže nějaká skladba je tady 5 týdnů, tak automaticky vypadává a přenechává své místo buď novince, anebo prostě nějaké skladbě, kterou vy vyberete z novinek a dáte jí hlasy, a to tolik, že se do té desítky dostane. Je to jednoduchá věc, já se koukám dneska do pořadí, jenom jedna jediná skladba je tady 5 týdnů, nebudu říkat na kolikátém místě, když vám to je asi jasné. Takže se to dozvíte a jdeme na to od desítky. Jako já tomuhle chlápkovi říkám věčný smolař. Ray Dalton, Got That High. Mimochodem, tato skladba, paradoxně, mně se třeba fakt jako hodně líbí a docela jsem si říkal, že je skoro škoda, že jste ho aspoň k závěru jeho účinkování v Relaxádě neposunuli trošičku vejš. No ale nestalo se tak, bohužel. Takže, abych to zkrátil, 10. minule, 10. dneska. A na 9. a to je docela paradox, protože jsem si myslel, že tato novinka z předchozího kola bude mít tu tendenci, že půjde nahoru. Slávek Fam a Polygarant, mimochodem, asi se ptáte, jak se tyhle ty dva dali dohromady, tak Polygarant má svoji značku Corzo, se tomu říká, nebo se jmenuje, a tam chce dát jaksi prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu a filmu. Tentokrát padlo na Slávka Pama. Písnička se jmenuje Chci si být jistý, není to špatný, je docela zvláštní, že to spadlo zase zpátky na 9, tak uvidíme do příštího kola, třeba se to probere, třeba dáte dostatek hlasů na www.radio-relax.cz, no a vyšplá se to zase o kousíček vejš.
0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Slávek Fáma, Poligarant, muzika, která je na 9. místě dneska, ale minule byla 8., což mě docela jako mrzí, nebo spíš se docela divím, že klesla o to jedno místo níž, ale tak co se dá dělat. I přesto, že to je muzika, která podle mě frčí, tak zatím nahoru nestoupá, ale ještě má čas. Já nevím, jako jestli je to podle mě ten styl té muziky pro mladší generaci, jestli tam je málo zprostých slov, těžko říct. No jdeme na 8., tam byla minule novinková zpěvačka, která se skrývá pod zkratkou Mimi Web, což je velmi zvláštní. Je to britská zpěvačka, je to blondýna, vypadá docela dobře a je věčně vychechtaná. Tak dneska je na 8. místě Ensemble Y a hned potom se podíváme

0: nebo možná předtím na novinku tohoto vydání. Medúza, což je sdružení tří producentů a spolu s nimi Khalid a skladba s názvem Weekend. Ten se blíží.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

projekt Mimi Web. Ta holčina má hodně zajímavý hlas a kdybyste ještě viděli u toho v klipu, tak budete mít dobrou náladu. Je fakt vychechtaná jako rohlík a myslím si, že ta muzika, že jí dělá od srdce a že jí to samozřejmě jde. Ale teď pojďme dál, protože před námi je vlastně druhá novinka dneska. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, prej to jsou matadoři světové festivalové scény. Asi jo, možná, že tím, že já po těch tanečních festivalech moc nejezdím, tak je prostě neznám, ale mají pro nás nový dynamický single All I Know. Takže když je single dynamický, já si vždycky vzpomenu na ty, myslím, že to bylo někde v Básnicích. Něco je dynamického, je to pro širokou veřejnost a má ten, tohle ta písnička přes 1,8 miliardy streamů a tak dále. No nic, necháme to bejt. Každopádně mě spíš zaujalo to, že oni dost často hrajou na, a podle mě velmi prestižním festiáku na Tomorrowlandu. Já jsem z toho viděl jednou nějaký jakože kousíček, řekněme asi půl hodinky, a musím teda uznat, že i když to není úplně můj šálek kávy, tahle ta muzika, tak že tou atmoškou mě to docela dostáhlo. No a pak hned v zápětí půjdeme na 7. místo, kam z 9. poskočili z minula irští YouTube Street of Dreams. Já jsem někde četl, že oni chystají nový album na podzim, což by tak jako odpovídalo tomu, že nějakým způsobem vytahujou ty singly. A pak jsem zase četl jako negaci, že to není pravda, že to prostě jenom pustili do světa, aby o sebe zvýšili zájem, nevím. Každopádně uvidíme dneska na 7. místě YouTube Street of Dreams a jdeme na to.

0: návrat ke kořenům avizují prý YouTube. Street of Dreams je toho tak jako důkazem, je fakt, že tam je ta taková ta typická muzika, ta kytara a tak dále. Je to tak, docela se těším, jestli vydají nový album, jestli to teda nakonec vyjde, jak to bude vypadat. Teď ale pojďme dál, protože Relaxáda s pořadovým číslem 1571 se dostává k 6. a k 5. místu. Tam není žádná novinka, myslím si, že na té 6. je relativně velké překvapení. Já když jsem poprvé viděl tuhletu partičku a viděl jsem nápis Criss Cross, tak jsem si vzpomněl na 90. leta, tam byla ta dvojka, co všechno si bralo na sebe v obráceně. No, samozřejmě klasika, zaujali tím, byla to velká moda a navíc teda musím uznat, že na tu dobu dělali docela i dobrou muziku. A na 6. místě z novinek, to jako v podstatě jako nejvyšší novinka dneska, dali jste dostatek hlasů a je tady hlavně první týden, tam je velký předpoklad, že půjdou nahoru. Tak to je 6. místo. A na 5. pozor, Justy a zpěvačka Sam Harper. Je to dvojka, Justy je DJka, producentka, pochází z Litvy, ale žije v Dánsku, takže má moje sympatie. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper a dali to dokupy a myslím si, že ta písnička, která z nich vypadla, není vůbec špatná. Takže 6. a 5. místo teď před námi v Relaxádě. Mimochodem nezapomeňte, hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz. Stačí se juknout a ono už vás to, jak se říká teďka, intuitivně navede.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Šlapají jim to holkám, co? Já si myslím, že si zasloužili, aby se vyšplhali až na 5. místo a to mají před sebou vlastně ještě polovinu životnosti v úvozovkách, jak já s oblibou říkám. Jsou tady 2 týdny. Just a little. Uvidíme, kam se vyškrábou úplně nakonec. Já bych to typoval do 1. trojky. Nechme se překvapit a jedeme dál, protože před námi je další novinka, jestli se nepletu. December 10, to je takový ten uměle sestavovaný boyband, ale většinou to jsou dobrý muzikanti, dobrý zpěváci a ještě k tomu dobře vypadají. Za touhletou partičkou je Simon Cowell, možná ho znáte z takových těch různých pěveckých soutěží, různej, on objevil třeba One Direction a tak dále, takže helejte, on by takhle nic špatného do světa neposlal. Takže za chvilinku si je poslechneme a hned potom si dáme Madonu. Madonna vydala v červenci album, to je jasný, takže to bude tlačit do nás, co to dá. Ten další single se jmenuje Danceteria, je tady vlastně 2. týden a já myslím, že k Madoně ani snad nemusíme nic říkat. Jako, ona je tak dobrá, prostě, že ta se prostě udrží většině. Já si myslím, no když nechci být takhle jako úplně drsnej, ale když si vzpomenu na takový ty různý hvězdy, co ještě pár měsíců před smrtí zpívali, myslím si, že to samý bude případ i u Madony.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Hladonina v podstatě jakoby podsta nebo poděkování jednomu z hudebních klubů, kde začínala. Dan Setteria je skladba o něm. Bylo to v 80. letech a tam si myslím, že to všechno začínalo. Tak aktuálně jsme se dostali na 4. místo. Minule byla Madonna 5., to znamená postup tam je. Je tady 2. týden, já bych řekl, že se nahoru dostane, co si budeme povídat. Spíš by mě zajímalo, jestli vzhledem k novému albu chystá Madonna třeba nějaký turné, že by se zastavila tady u nás v Čechách, aby jsme za ní nemuseli jezdit do ciziny. Do těch Drážďan se sice jelo hezky, to je pravda, ale přece jenom to bylo trošičku z ruky a klidně bych se na ní tady podíval v Praze. No, teď jdeme na další novinku a to je vlastně poslední. Kaskáda, Utopia. Co bych k tomu tak jako řekl? Kaskáda, to je hodně známý pojem, co si budeme povídat. Je to taková svěžnější muzička a to je tak asi všechno, co bych jako prozradil, protože je tam kombinace nějakých těch EDM prvků, jako když někdo muziku označí jako oslavu sounáležitosti, přiznám se upřímně, nevím, co si pod tím mám představit, ale tak třeba zrovna z vás to někdo najde. A hned potom se podíváme na 3. místo, tam je dvojka Sebastian Atas a Viktor Sjöström, oni jsou dohromady švédské duo, který se říká Jubel, existují někde od roku 2010 a skladba, se kterou jsou tady, Ocean House, je to 4 týdny, je dneska na 3. místě, šplháčka ze 6., takže si myslím, že stupně vítězů je neminou ani příště.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedeme dál, máme před sebou druhé místo, protože novinky už jsme sjeli úplně všechny a pak rekapitulaci a pak samozřejmě mrkneme se na úplný vrchol dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1571 a i do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak pojďme už na tu dvojku, tam je projekt Michael, což jako může znít trošku neznámě, ale když vám řeknu jméno Michael Fore, tak si určitě vzpomenete na jistou pěveckou soutěž, kde Michael Fore celkem úspěšně zpíval a myslím si, že teď se posunul ještě úplně dál, myslím tím hudebně, a udělal právě projekt Michael a skladbu Spolu. Tahle ta písnička je tak jako o pocitu, že člověk nemusí zvládat všechno sám, takže de facto je v současné době hodně aktuální. Čtvrtý týden, druhé místo, uvidíme, co do příště.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Už toho před námi příliš není, to znamená, za sebou máme druhé místo, před námi je jasná jednička, ale ještě něco malého, nebo možná i většího, si musíme připomenout, a to je rekapitulačka. www.radio-relax.cz, to je hodně důležitá webovka pro to, aby jsme se vlastně posunuli už do dalšího ročníku Relaxády, protože v tom dalším to bude vypadat úplně všechno jinak, ale k tomu je potřeba, abyste hlasovali. No a právě na stránkách, když si najdete na sekci Relaxáda, tak tam můžete rozdávat svoje hlásky a můžete posouvat a nebo třeba dávat pryč skladby, které se vám nelíbí. Je to čistě a jenom na vás. Tak jdeme na to. Rekapitulace.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Tři nebo čtyři producenti, to nevím, ale každopádně říkají si Meduza, tři jsou. A spolu s nimi Khaled, to je první novinka, která se jmenuje Weekend, potom dva hitmakeri, Lukas a Steve, All I Know. Myslím si, že takovej Tomorrowland ten, jako to pro tuhle tu muziku je jako dělaný. December 10. To je jeden z boybandů, po kterém faninky házejí při koncertech spodní prádlo. Jako někdy těmhletěm kapelám skoro aj závidím. No a čtvrtá novinka, to je Kaskáda.

0: Ale fakt je ten, že kdybyste náhodou chtěli naštvat sousedy, ne, že vás takhle jako navádím, to ne, ale tak jako vypálit to tak třeba okolo jedný, druhý ráno, myslím si, že se moc asi nevyspějí. No nic, jdeme na rekapitulaci, to znamená na pořadí od 10. místa směrem nahoru.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Věčný smolař, alespoň já mu tak říkám, Ray Dalton, pro mě sympatická muzika, Go The Die, a je tady už dokonce 4. týden, minule 10. a dneska zkuste tipnout, kdo jste tipnul 10, tak máte pravdu. Na 9, kam teda spadli z 8, Slávek Farma Polygarant. Nevím, proč mi ten Slávek Fam hlasově připomíná mladýho Myšíka. Nevím proč, ale prostě nějak jako to tam jako hoď trochu slyším. Na 8 minule novinková Mimi Web, zpěvačka, velmi sympatická už jenom tím, že ona se furt směje při rozhovorech a furt si ze všeho dělá prču. A nezní to špatně? I když mi tam trošičku zavání takový jako lehký country, ale to už možná slyším jenom já. Na 7. místě z 9. místa minule irští YouTube Street of Dreams. Na 6. tam se dostala takhle ještě jedna novinka z minula, Chris Cross Amsterdam a partička okolo nich, Luisa Sonza a Billy William. O pozici víš, Justy a Sam Harper.

A teď už stoupáme ke čtyřce, to znamená k legendám, je tam Madonna, Danceteria, taková vzpomínka na klub, kde začínala. Jo, to byly doby.

Na trojce máme další duo, tentokrát jo, ze Švédska jsou chlapci. Ocean House, říkají si Jubel, a docela jim to zpívá. A taky už tady dlouho nebudou, protože jsou tady čtvrtý týden. Ono vůbec ten příští týden bude hodně likvidační. Jestli se dívám dobře, tak 3 nebo 4 písničky tady budou v 5 týdnů. Takže jako budeme mít vyčištíno. Na dvojce Mikael, spolu.

0: možná, že jste si všimli, že jsem na začátku Relaxády říkal, že jedna písnička půjde dneska z kola ven, to znamená, je tady 5 týdnů a dneska vlastně poslední účinkování. Co čert nechtěl, bylo to zrovna první místo, nebo je to zrovna první místo a švédská zpěvačka, která vlastně už dvakrát vyhrála Eurovizi, vypadá velmi dobře, jmenuje se, nebo říká si Loreen. Těch úspěchů nebo těch skladeb, já jsem poslouchal jako i víc těch jejich písniček z alba, má relativně dost. Každopádně Set Me Free je skladba, která minule byla třetí, ale dneska, to znamená ve finále Relaxády, tak je na prvním místě. Co dodat? Všechno nejlepší a šťastnou cestu, protože příště už ji neuslyšíme.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nestědla všechno jako

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. srpna.
0: Roku 1901 irský atlet Peter O'Connor skočil v Dublinu do dálky 7,61. Byl to první oficiálně uznaný rekord v atletice. O 20 let později se vysílal v rádiu poprvé živě baseballový zápas. V roce 1959 se narodil Pat Smear, člen Foo Fighters. O 7 let později vydali Beatles album Revolver. Roku 1975 spatřil světlo světa jeden ze skupiny Top Loader, Dan Hipgrave, a Stevie Wonder ve stejný den podepsal tou dobou nejvyšší kontrakt v historii pop music. Zajišťoval mu příjem 13 milionů dolarů během dalších 7 let.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1980 se rozpadly Osmonds. O rok později dostala Olivia Newton-John svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1990 Madonna ukončila ve francouzském městě Nice Blonde Ambition Tour. Ročník 1941 je mým režisér a scénárista Boris Hübner. 5. srpna 1962 zemřela Marilyn Monroe. Dva roky před ní i Theodor Pištěk starší. Tento den v roce 1945 bylo rozhodnuto, jak dopadne japonské město Hirošima. Roku 1966 Brooke John Lennon způsobil skandál, když prohlásil, že jsou Beatles populárnější než Ježíš. 5.8.1964 začali Američané bombardovat severní Vietnam. Roku 1930 tento den přišel na svět muž, který se jako první prošel po měsíci, astronaut Neil Armstrong. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Relax Radio.

0: Máme středu 5. srpna přesně 6 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A taky jsme se probudili do krásného dne, do krásného svítání a bude krásně horko. 37 stupňů Celsia meteorologové předpovídají pro dnešní odpoledne a pak už se to další dny má to počasí maličko ochlazovat. Dnes bude polejasno až oblačno, později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky a nebo bouřky a pokud budou bouřky, tak i silné bouřky. Pojďme společně zkoušet žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Tohle to je nejnovější písnička Madony z nového alba, které vyšlo a pravděpodobně k narozeninám, protože narozeniny bude slavit 16. srpna. Dnes máme 5. srpna, tak to ještě pár dnů, kdy bude 67 let, ročník 1958 a takhle skvělou muziku dělá, tak všechno nejlepší na dálku dopředu.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z D7 jste nám poslali informaci z 37. kilometru, to je u Panenského Týnce směrem na Louny, že se na silnici dostala do prostoru dálnice Srna a nemůže přes oplocení ven. Určitě zvolněte, pokud jdete na Louny okolo Panenského Týnce.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: uprostřed týdne, ve středu uprostřed toho pracovního týdne s pozvánkou na víkendový klub Rádia Relax. Protože 80. 90. si hrajeme o prázdninách, kde kavárna Rádia Relax má prázdniny na hotelu Kladno, tak si hrajeme v klubu 90. až do půlnoci.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: 6 hodin 28 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: bude nadále horké, letní, k večeru i přeháňky nebo bouřky. To by mělo dnes dorazit. Podle meteorologů bude polejasno až oblačno, pak odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přeháňky a nebo bouřky, ale mohou být i silné, protože i silný bude váš teploměr. Rtuť v teploměru vystoupá na 37 stupňů Celsia. Řekni mi, co bylo včera a co bude teď. Čekám zprávu rychle. A jak zpívá Timmy White? Na dobré věci, které se staly v posledních dnech, nesmíme zapomenout.

0: Dobré věci, dobré situace, krásné zážitky, které prožíváme během celého roku, anebo třeba i v létě, tak ty je třeba nezapomenout, no a ty špatné rychle zapomenout. A na to navazuje i náš dotaz, který máme na Facebooku Rádia Relax. Doufám, že jenom v dobrém vzpomínky, kdy a kam jste naposledy jeli stopem. Dřív to bylo hodně běžné v České republice, tehdy v Československu se jezdil hodně stopem, dneska už méně, ale v zahraničí, když jste na dovolené, tak se to využívá docela často. Jezdíte stopem, berete stopaře, kdy to bylo naposledy?
1: Relax. Ráno na Relaxu. Relax Radio. I'm done.

0: Dělejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
1: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Dante Thomas, Miss Kalifornie, 6 hodin 46 minut, to jsme se přesunuli do Spojených států amerických. Miss Kalifornie letos už jsme prošvihli, to bylo necelý měsíc zpátky, většinou se koná Miss Kalifornie v červnu nebo v červenci, letos to bylo 10. až 12. července, proběhla soutěž v Indiana Wells a když se podíváme do minulosti, tak Miss Kalifornie v roce 2009 a první více Miss tehdy přišla o svoji korunku, krásku, která odmítala otevřeně sňatky lidí stejného pohlaví. Oni připravilo tu korunku sám majitel soutěže, dnešní americký prezident Donald Trump. Podle jeho slov nebyly důvodem názory Miss na sňatky homosexuálů, ale fakt, že neplnila povinnosti, které jí soutěž přikazovala, ale stejně nakonec vyplynulo na povrch, že prezentováním svých názorů se připravila o vítězství na Miss USA. To bylo v tom roce 2009, pak ji ještě korunku vrátili zpátky, ale to už, když už něco potom, to už je prostě pozdě. K odebrání korunky kralující Miss došlo v minulosti i v České republice a to bylo v roce 2001. O svůj post královny krásy přišla v roce 2001 Miss České republiky Diana Kobzanová a důvod? Tehdejší prezident soutěže v roce 2001 Miloš Zapletal se rozhodl odebrat jí korunku poté, co nafotila erotické fotografie do pánského magazínu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Prádlo. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud přijíždíte směrem ke Praze od vlastně to kousek od nájezdu od Berešova, 19. kilometr, zvolněte, na místě je pro poruchu odstavená sanitka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7 hodin přesně.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Maličko se zatahuje obloha a meteorologický radar říká, že kolem 14. 15. hodiny by mělo začít pršet. Ale meteorologové celkově pro dnešní den předpovídají polojasno a oblačno. Později odpoledne a večer právě se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teplota 37 stupňů Celsia. V přehánkách a bouřkách bude silnější vítr.
3: Emocemi nabitou písničku máme od Marušky Kerryové.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava z Prahy. K dopravní nehodě došlo mezi Prahou Nebušicemi a přední Kopaninou. Právě na půli cesty je kruhový objezd, ze kterého můžete směřovat na Tuchoměřice a dál pokračovat na Horoměřice. Na tomto kruhovém objezdu před pár minutami osobní auto srazilo cyklistu.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

Jako dopravní prostředek na dovolené se v létě často využívá stop. Za chvilku se autostop. Za chvilku se podíváme, kde je to zakázaný, kde se nesmí jezdit stopem, ale na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, kdy jste naposledy a kam jeli stopem, nebo jestli berete stopaře. Míra píše, moje nejdelší cesta byla z Varšavy do Kladna. To je hodně. 12,5 hodiny v roce 1995. V 90. letech se stopem jezdilo hodně. V 18 hodin jsem chytil první auto na konci Varšavy, Škoda 100, pak nějaký starý nákladák přes před hranicí do České republiky, to byl kamioňák, až do Prahy na Zličín a poslední Renault 5 do Kladna. Super zážitek. Zdravíme Medvěda. Prázdně.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Jezdíte stopem, jezdili jste stopem, berete stopaře. Máme tady telefonát.
1: Byla naše otázka, jestli jsem někdy stopoval, nebo jestli jste stopovali. Mládí jsem stopoval strašně rád, potkával jsem tak hrozně zajímavých lidí a časně po vojně, když jsem se vrátil, tak jsem se jel podívat do Prahy na George Bushe, který přijel.
0: Děkujeme za telefonát, SMSky můžete posílat na 606-736-736 anebo napsat na Facebook Relax Radio a za chvilku si řekneme, kde se nesmí stopovat.
2: Prázdniny s Relaxem.

0: Debíkal objevuje letní sluníčko přesně v 7.30.
1: Relax Radio.
0: Jenže sluníčko se nám schovalo. Předpověď je polojasná až oblačná. Později dnes odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Silná bude i teplota, odpoledne maximálně 37 stupňů. A na Eda Sheerana se můžete těšit už za chvilku na vlnách Rádia Relax.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Pokud dneska cestujete a shodou okolností do New Yorku, letíte do New Yorku, zastavte se určitě u Sochy svobody, protože 5. srpna roku 1884 byl položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 5. srpna.
1: Roku 1901 irský atlet Peter O'Connor skočil v Dublinu do dálky 7,61. Byl to první oficiálně uznaný rekord v atletice. O 20 let později se vysílal v rádiu poprvé živě baseballový zápas. V roce 1959 se narodil Pat Smear, člen Foo Fighters. O 7 let později vydali Beatles album Revolver. Roku 1975 spatřil světlo světa jeden ze skupiny Top Loader, Dan Hipgrave, a Stevie Wonder ve stejný den podepsal tou dobou nejvyšší kontrakt v historii pop music. Zajišťoval mu příjem 13 milionů dolarů během dalších 7 let.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Roku 1980 se rozpadly Osmonds. O rok později dostala Olivia Newton-John svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1990 Madonna ukončila ve francouzském městě Nice Blonde Ambition Tour. Ročník 1941 je mým režisér a scénárista Boris Hübner. 5. srpna 1962 zemřela Marilyn Monroe. When I give... Dva roky před ní i Theodor Pištěk starší. Tento den v roce 1945 bylo rozhodnuto, jak dopadne japonské město Hiroshima. Roku 1966 Brook John Lennon způsobil skandál, když prohlásil, že jsou Beatles populárnější než Ježíš. 5.8.1964 začali Američané bombardovat severní Vietnam. Roku 1930 tento den přišel na svět muž, který se jako první prošel po měsíci, astronaut Neil Armstrong.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Pokud meteorologům vyjde předpověď a bude těch 37 stupňů odpoledne, tak padne rekord. Ale pozor, rekord, který je téměř 200 let starý, protože před 196 lety bylo horko jako dnes. V roce 1830 35,7 stupně Celsia.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Doprava z D5, pokud jedete z Prahy směr Beroun a Plzeň, pozor na 7. kilometru. Na silnici leží u středových svodidel sražená srna.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na 8 hodinu připravujeme nové zprávy. Já mám teď 3 dopravní informace. Na D5, pokud jedete z Prahy směrem na Beroun, dejte pozor, na 7. kilometru u středových svodidel leží sražená srna. Na D4, 29. kilometr směrem z Prahy na Strakonice je pro poruchu odstavené osobní auto. A pozor, na D10, 25. kilometr ve směru z Prahy na Turnov pro poruchu odstavené osobní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na vteřinu přesně 8:00.
1: Meteorologové varují před zátěží extrémním teplem pro dnešní den a na Berounsku je zaznamenán výskyt vlků. Pěkné středeční ráno vám přeje Bára s Danem.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno pokračuje ve výrazných investicích do škol a školek. Jen během letních měsíců směřují do rekonstrukcí, modernizací a nových technologií desítky milionů korun. Rozpočet na údržbu a investice do školských budov letos dosahuje téměř 136 milionů korun. Kladno investuje do zvýšení komfortu pro žáky a učitele hlavně během letních prázdnin. V Zaječově na Berounsku řeší chovatelé hospodářských zvířat útok vlků. Jeden z místních ovcí se stalo osudným noční setkání se smečkou, která mu zachytila fotopast. Obec proto vyzývá obyvatele ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolní přírodě a připomíná chovatelům, aby své zvířata co nejlépe zabezpečili. Odborníci tvrdí, že výskyt vlků ve středních Čechách je stále častější. Slaný zlepšuje veřejná prostranství, upřesní starosta Martin Hrabánek.
3: Na dětském hřišti Pavouček přibyly nové herní prvky, berenidlo, klapky, proplétaná sestava a žebřík. Další novinkou je také nové posezení se střížkou. Nabízí příjemné místo k odpočinku i setkávání obyvatel.
1: Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovaly práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za 9 dní operačního nasazení provedl 263 shozů vody.
2: Sport.
1: Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou dnes přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve středočeském kraji polojasno až oblačno. Později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Meteorologové předpokládají silnou až extrémní zátěž teplem. Nejvyšší denní teploty budou 34 až 37 stupňů Celsia.
0: No a Barča zapomnětlivka, to byly její zprávy, ty si zapomněla, ztratila klíče od rádia, takže na mě bouchala, abych ji otevřel. Kde jsi to nechala?
5: Doma na stole jsem sušila tu kartičku.
0: Sušila, ano. Jak to?
5: Já jsem trošku spadla do Vltavy.
0: Jo, ty jsi potápěč. Mm. Ty si užíváš léto ve Vltavě.
5: Já jsem
0: a
5: byla...
0: kde jsi se konkrétně potápila?
5: Na náplavce, mezi Labutěma jsem tam byla.
0: Mezi Labutěma? Mm-hmm.
5: Takový Labutí jezero.
0: To je povolený?
5: Nevím.
0: Potápět se. Tak prozraď, co se stalo.
5: Kamarádka měla rozlučku se Svobodou. No a tak my jsme chtěli jenom fotku s těma Labutěma a najednou jsme se tam koupali s nima.
0: Mm. No tak hlavně, že tě vylovili. Je to zlý, je to zlý. Je to dobrý. Marek Ztracený, už za chvilku na Relaxu. Je to zlý,
2: je to zlý. Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Marek Ztracený na rádio Relax. Jestli pak Marek Ztracený taky jel někdy stopem. Jezdíte stopem, berete stopaře, dotaz na Facebooku Relax Radio. Kde se stopovat nesmí? V mnoha evropských a světových zemích autostop zakázaný není, ale striktní zákaz platí na dálnicích a rychlostních silnicích, například v Dánsku, v Norsku, ale taky v Maďarsku, v Rumunsku anebo Slovinsku. A úplně zakázáno stopování je v Saudské Arábii a Ománu, pokud se tam chystáte, a to kvůli zákonům o veřejném pořádku, anebo taky v některých státech USA je zakázáno stopovat. Tak pokud někam vyrážíte a chcete jet stopem, nejprve si zjistěte, jestli je to povolený, aby vás neodvezli úplně někam jinam, do nějaké místnosti, kde jsou mříže. Už za chvilku je tady super stopař George Michael.

0: Takto znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů. A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu dalších. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: A přesně 8.28 přidáme kytary, bicí a já jdu blahopřát všem dnešním oslavencům. Dnes má svátek Kristián.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Asher společně s Pitbullem na rádiu Relax 5. srpna 8.35. Možná jste byli na Pitbulla, takže jsme připomenuli koncert, který byl jeho vystoupení před pár dny v České republice. Pokud máte nějaký plán dnešní odpoledne, tak meteorologové říkají, že k tomu plánu si přibalte pláštěnku nebo deštník, okolo 14. 15. hodiny by to mělo spadnout. A přesně možná i podobný plán má Richard Krajčo. Relaxe.

0: Pojďme na chvilku na naše sociální sítě, Instagram, Facebook, Relax Radio. Na Facebooku máme dotaz, jezdíte stopem, berete stopaře, jeli jste stopem. Tady píše asi ze zkušenosti Irisek, ne, poslouchám krimi podcasty. No, vzpomněl jsem si na jeden film, který se jmenuje Smrt stopařek z roku 1979, ten byl natočený podle skutečné události, ke které došlo v roce 1976. Ale pak jsou taky takové ty finty, že zastavíte kvůli atraktivní dívce u silnice a z křoví vyběhnou další dva 130-kilový chlapy a pak už těžko dáte plný plyn a ujedete. Tak podobnou zkušenost má Jana. Napsala, vzala jsem jednou stopaře, já jela Škodou 105 s manželem z chaty, u čtyř kamenů stopoval vojáček, tak se mu zastavila. Jen jsem si nevšimla dalších dvou a když si všichni sedli dozadu, zvedl se mi čumák tak, že jsem skoro neviděla na cestu. Je to už 40 let a od té doby nikdy víc.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala u Barrandovského mostu v ulici Strakonická směrem do Malé Chuchle. Je neprojezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě motorky a nákladního auta. Policie jede na místo.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás

0: Dno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Ve zprávách v 9 hodin už za malou chviličku vyrazíme do Kladna, na Mělník a taky do Rakovníka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsme tady se zprávami přesně v 9.
1: Mělník má otevřenou novou budovu pro dětskou skupinu a sportovní areál v Rakovníku má nové sociální zařízení pro větší komfort. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nová budova na Mělníku dětských skupin na sídlišti sportovní je slavnostně otevřená a od září přivítá první děti. Moderní objekt s kapacitou 48 míst významně rozšíří možnosti péče o nejmenší děti a pomůže rodičům při slaďování rodinného a pracovního života. Nové zařízení vzniklo jako reakce na dlouhodobě vysokou poptávku po místech pro děti mladší 3 let. Sportovní areál SK Rakovník má nové sociální zázemí. Rekonstrukce toalet je dokončena a návštěvníci i sportovci tak mohou využívat modernější a komfortnější prostory. Součástí oprav byla výměna vybavení, obkladů, podlah i úpravy technického zázemí. Město chce postupně pokračovat v modernizaci sportovišť a zlepšovat podmínky pro sportovní kluby i veřejnost. Nová optická síť na dálnici D8 zrychlí reakci dispečerů na nehody. Ředitelství silnic a dálnicí instaluje v těchto dnech. Mluvčí Jan Riedl.
3: Jakmile řidič v případě nehody či poruchy zmáčkne tísňové tlačítko na hlásce u dálniční krajnice, díky rychlému přenosu dat systém automaticky nasměruje a přiblíží nejbližší kameru přímo na místo incidentu.
1: Novou technologii mají téměř všechny páteřní dálnice v Česku. D8 se dočká v polovině září, D6 v příštích letech. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů o 80 méně než minule. Zejména kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. Před 6 lety si lidé ve 27 senátních obvodech, kde se letos v říjnu bude hlasovat, mohli vybrat mezi 235 z 238 přihlášených adeptů.
2: Sport.
1: Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Master v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. 12. hráč světového žebříčku se mohl opřít o servis. Kopřivovi nabídl jen 2 breakboly a odvrátil je.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně měříme aktuálně 26 stupňů Celsia. Dnes očekáváme extrémní zátěž teplem. Hrozí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Hlášena je také vysoká zátěž zdravotnického systému. Nejvyšší denní teploty budou 34 až 37 stupňů.
0: Dámská jízda, Barča, Jarka začíná za chvilku. Jarka má zajímavé téma. Já jsem tady probíral trošku stop s posluchači, co psali. Jela si stopem, kdy jsi jela naposledy stopem?
5: Nikdy, já
0: nikdy?
5: Se bojím.
0: Ty jsi nikdy
5: já se bojím.
0: Jo, takhle, ty máš strach. A bereš, brala by si stopa,
5: ne? To se bojím taky.
0: Ty se taky bojíš. A uděláš správně na další hodinu, nebo se bojíš?
5: Já si to ještě rozmyslím.
0: A my tady máme pro vás jeden z hitů z 90. let. Alex Party.
2: Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: zas. Krásné odpoledne, vlastně dopoledne, ono je 9 hodin, já jsem říkala, že jsem tady o 4 a dneska výjimečně od 9 do 12, Jarka, relax s Jarkou. Já mám dneska docela zajímavé téma, protože dneska je Národní den spodního prádla. Ano, i já jsem se divila, že takový svátek existuje, ale musím říct, že je to taková připomínka toho, že i věci, které nejsou na první pohled vidět, dokážou ovlivnit, jak se cítíme. Když je třeba spodní prádlo pohodlné a dobře sedí, je hned lepší den. No a když už jsme u toho, dnešní otázka samozřejmě pro vás. Máte nějaké oblíbené spodní prádlo pro štěstí, nebo jste někdy zažili nějakou veselou historku spojenou právě se spodním prádlem? Napište nám nebo zavolejte, vaše příběhy si během dopoledne rádi přečteme na 606 736 736 a teď už Alex Party, Don't Give Me Your Life.
1: Relax, největší hity

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Dneska se bavíme o tom, co je pro ženy a pro muže velice důležité, a to je spodní prádlo. Je to o tom, že vlastně to spodní prádlo má určitou funkci. Nenosíme to přece jen tak. Chrání pokožku před odíráním, pomáhá udržovat hygienu, odvádí pot a zároveň chrání svrchní oblečení, které se díky němu nemusí prát tak často. Ale ruku na srdce. Hlavně teda u žen. Spodní prádlo si myslím, že není už dávno jen praktickou záležitostí. Je to také takové ten určitý módní doplněk, který umí dodat sebevědomí jak ženám, tak zároveň jako i tu druhou část poloviny naší populace. Že jo, když máte krásné spodní prádlo, tak prostě je váš. Je to naprosto jasný, je to úžasný lepadlo na muže a prostě krásná krajka je prostě krásná krajka. Teď už dáváte možná přednost bavněným kouskům sportovního prádlu nebo elegantním modelům pro výjimečné příležitosti. Dnešní den je ideální připomínkou, že i to, co není na první pohled vidět, může mít velký význam. No a teď už zpátky k hudbě na Rádiu Relax.
1: Relax. Relax Rádio. Relax Rádio.

Loreen, Set Me Free. Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: don't find me. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor si dejte, na dálnici D8 ve směru z Prahy na Německo mezi 0. a 1. kilometrem se na vozovce pohybuje chodec. Jde o velmi nebezpečnou situaci, proto v tomto úseku výrazně zpomalte, sledujte provoz před sebou a dbejte zvýšené opatrnosti.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: schválně, kdo se z vás v těchto vedrech v noci mění na grilovaný kuře? Znáte to, takový to chvíli na levém boku, chvíli na pravém boku, pak otočit polštář na studenou stranu a za dvě minuty je zase teplý. No a když konečně usnete, vzbudí vás v lepším případě komár, který měl očividně rezervaci přímo ve vaší ložnici. Jo, není to jednoduché v těle těch vedrech spát. Lékaři ale říkají, že i v tropických nocích se dá spát o něco lépe. Ale musíme postoupit pár určitých kroků. Například před spaním si dát lehkou večeři, pořádně ložnici nebo pokoj, kde spíte, vyvětrat. V ideálním případě pustit ventilátor a úplně to nejdůležitější, což je v dnešní době hodně těžké, odložit telefon. Sociální sítě totiž klidně počkají určitě do rána, ale co je důležité, oni vlastně ten mobil vytváří modré světlo a není to dobré. Takže já teda sama ze sebe vím, že je to kolikrát náročné, ale zkouším to každý den a je to o minutu vždycky lepší. No a ještě jedna taková malá rada. Alkohol možná navodí pocit, že usnete rychle, ale ve skutečnosti vám spánek spíše pokazí. Takže místo jednoho pivíčka nebo skleničky na dobrou noc si dát raději sklenici vody. No a pokud ani to nepomůže, nezbývá než doufat, že dnešní noc bude aspoň o pár stupňů milosrdnější. Držíme vám palce, abyste se dneska konečně vyspali, protože třeba dneska by mohlo být malinko chladnější, nebo ne?
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Ještě než budou zprávy, tak tady mám docela zajímavou zprávu od našeho posluchače Pavla, takový tip pro naše posluchače. Ten má na tropické noci svůj vlastní recept. Píše, já si vždycky před spaním dám horký čaj, sice mě zevnitř zahřeje, ale tělo se začne víc ochlazovat a pak se mi usíná lépe. Já teda jsem si vzpomněla na dobu, když jsem byla v Egyptě a tam opravdu všichni přes den pili horký černý čaj. Asi něco opravdu na tom bude. No akorát otázka, dát si opravdu samotný černý čaj, nepřidávat si do toho ani rum, ani med, ani tunu cukru, ani litry citronu. Pak věřím, že se vám bude spát dobře.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: minutu ku 10. hodině a je čas dát si zprávy s Barčou.
1: Policie pátrá po dvou mladých mužích na jezeře Most od úterý a Česko čeká další den s tropickými teplotami. Meteorologové varují před vedrem i požáry. Krásné středeční dopoledne vám přeje Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Město Beroun obdrželo na konci července analýzu financí zpracovanou ekonomem se specializací na veřejné rozpočty. Z této zprávy mimo jiné vyplývá, že samospráva za poslední 4 roky dokázala realizovat investice a opravy za téměř 911 milionů korun, tedy 42 tisíc korun na obyvatele. Cestující na železnici mezi Žatcem a Blatnem si na dokončení oprav ještě počkají. Rekonstrukce mostu se protáhla a plánovaná výluka na trati proto pokračuje déle, než se původně počítalo. Vlaky dál nahrazují autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozorňuje cestující, aby při cestách počítali s časovou rezervou. Městský úřad ve Slaném po 8. získal ocenění přívětivý úřad. Starosta Martin Hrabánek.
3: Ministerstvo vnitra toto ocenění uděluje za kvalitní služby občanům, moderní přístup a neustále zlepšování veřejné správy. Běžně v republice přitom vyhrávají výrazně větší města. Slaný se tak dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější úřady ve Středočeském kraji.
1: Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potapěči, poříční policie a hasiči. Jezero kvůli pátrání uzavřeno nebude.
2: Sport.
1: Fotbalista Adam Karabec věří, že Sparta má po výhře 2-1 nad Lyonem v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů reálnou naději na postup. Před zápasem by mužstvo takový výsledek bralo s ohledem na průběh, však hráče mrzí, řekl 23-letý ofenzivní záložník novinářům.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Meteorologové upozorňují na riziko přehřátí a dehydratace díky vysokým teplotám. Doporučuje se dodržovat pitný režim a vyhýbat se fyzické námaze. Odpoledne mohou střední Čechy zasáhnout silné bouřky. Teploty vystoupají odpoledne až na 37 stupňů Celsia.
0: Barunko, já mám dneska docela zajímavé téma, takže se zeptám i tebe.
5: Ano. Že jo?
0: Dneska je totiž takový národní den spodního prádla.
5: A je, je.
0: Znáš druhy kalhotek?
5: No jasně.
0: Jaký znáš třeba?
5: No, tak třeba tanga.
0: Jasně no.
5: Brazilky.
0: OK.
5: Nevím, jak se říká tam těm... No bombardňáky.
0: Bombardňáky. Jo, já si vždycky vybavím scénu z Bridget Jones.
5: Já taky.
0: V tom filmu Doníky, jo, Bridget Jones. Jak ona si natáhne ty bombardňáky a snaží se prostě zmenšit velikost o 20%. Takhle vypadám já každý ráno, vždycky, když jdu do práce.
5: Tomu nevěřím.
0: Hudebně se můžeme těšit na Emu Drobnou a jedeme na Havaj.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Milí relaxáci, když už jsme dneska u toho spánku, tak jsem dohledala, že odborníci mají takzvané spánkové desatero. Některé rady asi už znáte, ale jiné možná překvapí. Tak si pojďme to říct. Základ je chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu. No, já jako učitelka o prázdně nerozhodně nebudu stávat v 5. Ale budu se snažit chodit spát aspoň těch 10, no ale nejde to. Ložnice by měla být vyvětraná, tichá a co nejchladnější, ideálně kolem 18 až 20 stupňů, což je dneska venku skoro sci-fi, ale za zkoušku to stojí. Hodinu před spaním odložit mobil, já vím, říká se to snadno, ale dělá se to hůře. A potom, co je docela zajímavý, večer si dát tu lehkou večeři, vynechat kávu, energetické nápoje i alkohol a místo náročného cvičení si jít třeba projít. No a ještě jedna taková rada, která možná zachrání nejen spánek, ale i vztahy. Nechoďte spát po hádce. Ráno totiž většina problémů vypadá o něco menší. No, takže nehádat se, ale jako pohádku vám manžel třeba přečíst může. No a poslední bod spánkového desatera mě docela pobavil. Odborníci doporučují používat postel jen ke dvěma věcem. A to je ke spánku a k sexu. No, takže pokud jste si plánovali v posteli ještě vyřídit pracovní e-maily nebo sníst chipsy a sledovat 3 díly seriálu, vaše postel s tím podle lékařů úplně nesouhlasí.

0: Dospívala nám Emma Drobná, písnička Hawaii a teď už je před náma pořádná dávka latinsko-americké pohody. Enrique Iglesias a jeho hit Written Divine, tahle písnička vyšla na přelomu tisíciletí a okamžitě dobila rádia po celém světě. Zajímavostí je, že videoklip se natáčel v poušti v Kalifornii a Enrique v něm předvádí svůj typický romantický styl, kvůli kterému měl tehdy miliony faninek po celém světě. No a já patřila mezi ně. No a mimochodem, Enrique Iglesias je syn slavného zpěváka Julia Iglesiase, ale svou kariéru si vyšlapal úplně sám a právě písnička Written Divine byla jedna z nich, která ho definitivně vystřídala mezi největší hvězdy popu. Tak si pojďme dát rytmus, který nestáre, Enrique Iglesias, All I Need.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.
2: Skuč

0: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Ano, ano, je to tady, jedeme dál. Já musím říct, že dneska jsem se podívala na internet a našla jsem úžasný článek o 5 jasných důkazech, že vás muž opravdu miluje a počítá s vámi. Jenže víte, jak to je. My ženy občas nedáme znamení úplně všude. Třeba i ve stylu, jak napíše zprávu, třeba, nevím, dobré ráno, a jestli tam napíše dobré ráno lásko, nebo je to bez lásky, tak už tu chvíli přemýšlíte, jestli to něco neznamená. Když třeba to lásko nenapíše, tak už si říkáte v hlavě a plánujete, komu vlastně připadne pes, kočka a kdo si nechá kávovat. Prostě malujete čerty na zeď. No a přitom možná stačí sledovat úplně obyčejné věci, například to, že vás poslouchá, zajímá se o to, jaký jste měla den a hlavně, že s vámi plánuje například budoucnost, třeba dovolenou nebo víkend ve dvou, a nebo aspoň to, co bude v pátek k večeři. No a pánové, pokud nás právě posloucháte, mám pro vás malou radu. Někdy opravdu stačí říct, miláčku, dneska večer vařím já, a věřte mi, že to je takový důkaz lásky, který nepotřebuje žádné vědecké studie. No a když ještě po sobě umyjete nádobí, tak už se skoro blížíte k vyznamenání.

0: vrátit zpátky k našemu tématu a to byl Národní den spodního prádla, tak si říkám, co vlastně na to muži? Pánové si možná většinou řeknou, hlavně ať je to pohodlné. Otevřou šuplík, vytáhnou první kousek a je vyřešeno. No ale za to ženy, ty mají často jasno i v tom, co by měl jejich protějšek nosit. Někdy se stane, že se pod stromečkem nebo k narozeninám neobjeví ponožky, ale právě úplně nový šuplík s boxérkami. Podle průzkumu dnes mezi muži jednoznačně právě vedou boxérky. Mladší chlapi je mají rádi, protože dobře sedí a jsou pohodlné. Takové ty volnější trenky, co dneska můžeme vidět ve starších filmech, zase bodují hlavně u těch, kteří nedají dopustit na pořádný prostor a pohodlí, no a slipy? Ty mají pořád své věrné fanoušky, někteří na ně nedají dopustit celý život a jiní tvrdí, že jsou zpátky v módě. No nevím, nevím. No tak dámy, pojďme udělat takovou malou anketu. Když se podíváte do partnerova šuplíku, co byste v něm nejraději viděli? Byly by to boxérky nebo klasické trenky či slípky? Klidně napište na 606-736-736, jsem zvědavá, jestli dnešní hlasování vyhrají pohodlné boxerky, nebo jestli nás ještě čeká velký návrat trenek.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: sečtená, potržená, musím říct, že naše posluchačky mají jasno, nejvíc hlasů dnes získaly boxerky. Nečekaně. Dámy se shodují, že vypadají nejlépe a zároveň působí pohodlně. Na druhém místě skončily klasické trenky a slipy nezůstaly spíš pro věrné fanoušky. No a přišlo nám taky pár moc hezkých zpráv. Lenka z Kladna píše jednoznačně boxerky, manžel je nosí už roky a myslím, že mu sluší nejvíc. Pak tady máme třeba Evu ze Slaného, za mě boxerky jsou prostě sexy. Slipy už mi přijdou spíš jako vzpomínka na devadesátky. No, Pavla z Kralup, můj muž tvrdí, že boxerky jsou nejlepší, já tvrdím, že nejlepší jsou nové boxerky, ne ty 10 let staré. A zpráva, která mě pobavila, je od Jany Zlom, která napsala: můj manžel říká, že spodní prádlo je jako auto. Hlavně, aby bylo spolehlivé, já jen dodávám, aby prošlo technickou kontrolou. No docela by mě zajímalo, jak u vás ta technická kontrola probíhala, ale dokážu si to představit. Takže já moc děkuju za všechny zprávy. Zdá se, že boxerky dnes u našich posluchaček vyhrály na celé čáře. Pánové, pokud jste zrovna v autě a přemýšlíte, čím udělat své drahé polovice radost, možná je čas udělat malou revizi šuplíku se spodním prádlem. No a teď už si jdeme dát pořádnou porci muziky na rádiu Relax. Natasha Thomas, Why?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Ráda bych si zpívala tuhle písničku dál, ale nás čeká 11. hodina a zprávy s Barčou.
1: Mělník bude rekonstruovat koupaliště za 200 milionů korun a policie stále pátrá po totožnosti muže, kterého našli v pondělí záchranáři v Krkonoších. Pěkné středeční dopoledne na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Mělnické koupaliště čeká velká proměna. Plánovaná rekonstrukce za zhruba 200 milionů korun se ale bude upravovat, protože původní rozsah oprav už nestačí. Město chce změnit podobu obnovy areálu tak, aby odpovídala současnému stavu bazénů, technologii i zázemí pro návštěvníky. Práce mají přinést modernější koupaliště s lepšími podmínkami pro letní odpočinek i sportovní vyžití. Ve Slaném dojde k optimalizaci linkového vedení v oblasti Středoklu, Kněževsi a Tuchoměřic. Od 1. září dojde k úpravě jízdních řádů a linek. Optimalizace linkového vedení je navržena na základě obdržených připomínek od obcí a cestujících. Zohledňuje aktuální potřeby cestujících, nárůst jejich počtu v jednotlivých relacích i zajištění dostatečné kapacity spojů. U většiny linek dochází pouze k drobným posunům časových poloh spojů, případně úpravám tras. Slaný zlepšuje veřejná prostranství, upřesní starosta Martin Hrabánek.
3: Na dětském hřišti Pavouček přibyly nové herní prvky, berenidlo, klapky, proplétaná sestava a žebřík. Další novinkou je také nové posezení se střížkou. Nabízí příjemné místo k odpočinku i setkávání obyvatel.
1: Policie pátrá pod totožností muže, kterého v pondělí tento týden záchranář zdravotnické služby nalezl ležícího před jejich základnou v temném dole v Krkonoších. Neznámý muž byl převezen do nemocnice. Je zmatený, nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti.
2: Sport.
1: Martin Straka skončil ze 4 českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku, ale na Benešová závod v Paříži nedokončila.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude stále přetrvávat velmi silná až extrémní zátěž teplem. Silné bouřky budou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalové srážky a menší kroupy. Nejvyšší teploty dne budou 34 až 37 stupňů.
0: Barčo, co upřednostňuješ u chlapa? Boxérky, slipy a nebo takový ty vytáhaný trenky?
6: Tak. No tak jako... V první řadě ti řeknu, že slipy rozhodně ne.
0: A proč?
6: To vypadá, kdyby ten chlap měl tanga.
0: No a teď chlapi nosí tanga taky.
6: No ale to je nechutný teda, pardon.
0: No jako, proč?
6: To je to takový asexuální.
0: Je to zvláštní samozřejmě, no, že jo. Dělám legraci, jako jo. Ale nosí je, viděla jsem.
6: Taky jsem to viděla.
0: Jako, je pravda, že teda jako...
6: Jako je to divný prostě. Mm. Řekněme si to, jak to je.
0: No jasně, ono se těm tangám říká, že jo, trní ti v ryti, ale jako... U těch chlapů je to takový.
6: U těch chlapů je to fakt zvláštní, no.
0: Je to zajímavý. No takže co?
6: Takže trenky, boxerky, to už je jako jedno,
0: je
6: jo?
0: To jedno. Ale mě ne tanga.
6: Ne, to ne, tanga ne.
0: Tak jo, tak si to někam nahraj, ať tvůj budoucí manžel tohle z toho hlavně nikdy před tebou nevytáhne. Opět a Radeček, chtěl jsem jen říct.
7: Chtěl jsem jen říct, že si vážím toho, jak jste se mnou.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

známé takové pořekadlo, získat partnera je jedna věc, ale udržet si ho, to už je, dá se říct, disciplína skoro na olympiádu. No, četla jsem zase opět takový chytrý článek, že jo, že šťastný vztah nestojí na velkých romantických gestech, ale hlavně na maličkostech. Na tom třeba, že si uděláte čas na sebe, umíte si popovídat, občas tomu druhému dáte najevo, že je pro vás pořád ten nejdůležitější, a dokonce vztahoví odborníci se shodují na tom, že právě drobné každodenní projevy pozornosti mají větší sílu než obří gesta jednou za rok. No a teďko ruku na srdce. Kolik z nás doma místo romantického večera ve dvou pronese větu už si vynesl ten koš? Nebo zase si nechal ponožky vedle koše na prádlo, neumíš to tam dát? No a možná právě tady vznikají ty největší zkoušky lásky, protože když partner po 10 letech bez připomínání zavře tubu od zubní pasty, uklidí po sobě hrnek a ještě se zeptá, nedáš si, lásku, kafe? No tak to je romantika, která má úplně jinou váhu než puget růží. Tak pojďme si to probrat i s vámi, co podle vás udržuje vztah při životě nejvíc. Je to humor, společné zážitky, umění omluvit se nebo obyčejné obětí po náročném dni. 606 736 je telefonní číslo, kam můžete volat a psát vaše názory. A teď už Kenny Thomas, Best of You.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Já se na vás

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Opět Radeček, chtěl jsem jen říct, a já bych vám teď chtěla říct, že mám tady pár zpráv od našich posluchačů ohledně tématu, jak si doma dokazujete to, že vám na tom druhém záleží. Petra Skladna píše: Ahoj Jarko, my jsme s manželem spolu už 24 let. Každé ráno mi udělá kávu, i když vstává dřív než já. Není to žádné velké romantické gesto, ale nikdy na to nezapomene. A já mu zase každý pátek peču jeho oblíbený koláč. Asi právě tyhle maličkosti drží náš vztah pohromadě. Mirek ze Slaného: Zdravím Radio Relax, já své ženě lásku dokazuji tím, že jednou týdně dobrovolně vysahuji celý dům a pozor, bez připomínání. Manželka říká, že je to romantika větší než kytka, jen teda pokaždé čeká, co jsem provedl, když jsem tak hodný. No a poslední zpráva, Lenka z Rakovníka: Jarko, my máme s manželem jedno pravidlo, ať jsme na sebe během dne sebevíc naštvaní, nikdy nejdeme spát bez pusy na dobrou noc. Občas je to taková pusa přes zaťaté zuby, ale funguje to už skoro 20 let. No a druhý den je zase všechno jednodušší. No vidíte, no a přesně o tom to asi je. Nikdo z našich posluchačů nenapsal, že by každý měsíc dostával dovolenou na Maledivách nebo diamantový prsten.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D10 ve směru Sturnova napravu si dejte pozor mezi 38 a 39 kilometrem. Odstavené osobní auto komplikuje provoz. Počítejte s menším zdržením a místem projíždíte si zvýšenou opatrností. Komplikace hlásíte také z dálnice D5 ve směru od Rozvadova na Prahu. Mezi 3. a 4. kilometrem došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a havarovaná vozidla částečně omezují provoz. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. Přejeme vám klidnou a bezpečnou cestu s rádiem Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

A teď už jedna z písniček, která i po více než 20 letech zní, jakoby vznikla včera. Britney Spears ji vydala v roce 2003 a Toxic získala svou první cenu Grammy. Poznáte ji už podle prvních tónů, který zní jako podkres a dodnes patří mezi nejstreamovanější skladby její kariéry. No a co Britney Spears dneska? Poslední měsíce se o ní mluví hlavně kvůli jejímu příspěvku na sociální síti a osobnímu životu. Sama říká, že si po letech pod přísnou opatrovnickou správu užívá svobodu. Věnuje se svým koníčkům a tráví více času s rodinou. Zároveň se připravuje film podle jejího bestsellu The Woman in Me, který je momentálně ve vývoji a fanoušci už netrpělivě čekají, kdo si popovou princeznu na plátně zahraje. Takže teď už, ale

0: Ještě na chvilku se zastavíme u těch vztahových situacích a tak dále kolem toho manželství. Já jsem narazila na takovou krásnou větu nebo myšlenku, která prý vystihuje spoustu manželství. A slyším ji doma, co já vám budu říkat. Říká se totiž, že chlap si bere ženu s tím, že doufá, že se po svatbě nikdy nezmění a ona se změní. Za to žena si bere muže s tím, že věří, že se po svatbě změní a on se nezmění. Je to samozřejmě s nadsázkou, ale něco na tom asi bude.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Je 12 hodin, čas na oběd, ale u nás je čas na zprávy.
1: Město Kladno investuje do škol a školek nemalé peníze a hasiči měli spoustu práce se škodami, které způsobily včerejší silné bouřky. Krásné poledne s Jarkou a Bárou.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno pokračuje ve výrazných investicích do škol a školek. Jen během letních měsíců směřují do rekonstrukcí, modernizací a nových technologií desítky milionů korun. Rozpočet na údržbu a investice do školských budov letos dosahuje téměř 136 milionů korun. Kladno investuje do zvýšení komfortu pro žáky a učitele hlavně během letních prázdnin. Silné bouřky zasáhly včera Středočeský kraj. Zaměstnali hasiče u desítek událostí. Nejvíce práce měli hasiči na Rakovnicku, kde vyjížděli hlavně k odstraňování popadaných stromů a dalších následků počasí. Jednotky řešily také technické zásahy spojené s větrem a přívalovým deštěm. Městský úřad ve Slaném po osmé získal ocenění Přívětivý úřad, starosta Martin Hrabánek.
3: Ministerstvo vnitra toto ocenění uděluje za kvalitní služby občanům, moderní přístup a neustálé zlepšování veřejné správy. Běžně v republice přitom vyhrávají výrazně větší města. Slaný se tak dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější úřady ve Středočeském kraji.
1: Ústavní soud vyhověl stížnosti matky, která chce trávit více času s dětmi. Soud je svěřil do výlučné péče otce. Matka s dětmi tráví jen 3 víkendy v měsíci. Musí je však sama vyzvedávat a znovu předávat otci v místě jeho bydliště. Přestože je dělí vzdálenost 300 kilometrů, každý měsíc tak v autě urazí 3600 kilometrů. Znovu rozhodne krajský soud v Praze.
2: Sport.
1: Hokejový obránce Radko Gudas je ohromně natěšený na novou sezónu NHL. Přispívá k tomu i jeho návrat do dobře známého prostředí díky 6leté smlouvě s Floridou, kterou podepsal 1. červencový den záhy po otevření trhu s volnými hráči. 36letý mistr světa z roku 2024 věří, že přispěje k nápravě poslední nepovedené sezóny Panthers.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne nás čeká polojasná až oblačná obloha s teplotami až 37 stupňů Celsia. Večer bude přibývat oblačnost a teploty klesnou na 25 stupňů Celsia.
0: Barčo, co děláš, když je ti teplo a nemůžeš spát? Poraď našim posluchačům nějaký kroky.
1: No, nejsem přikrytá. Teda.
0: No. Máš pyžamo?
1: No, ale košilku. Úplně na lehko. Víš, na třeba lehko. Nějaký tílečko, kalhotky třeba.
0: Jasně.
1: No a prostě mám otevřenou větračku v ložnici, jako nic jiného se s tím asi nedá dělat, no.
0: Já jsem viděla teďko na internetu takový video, že lidé si pomáhají tím, že si dají do mrazáku spodní prádlo. Pak si ho dejte na sebe a jsem to vlénout.
1: No, tak to si neumím představit teda.
0: Já to asi normálně dneska vyzkouším, no. Akorát nevím, jestli si tam ty moje bombardáky vyjdou.
1: Jarko, a mohla bys si mi potom sdělit na Instagramu svoje pocity z toho?
0: Já ti to řeknu osobně.
1: Tak jo.
0: DJ Bobo Celebration vás čeká na sledující hodince. Máte se na co těšit, protože Radio Relax je plný hudby.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: tip relaxu.
1: Pokud máte rádi historii, rytíře a atmosféru středověku, pak si do kalendáře poznamenejte sobotu 8. srpna. Na Vodním hradě v Budyni nad Ohří se od 10 do 18 hodin uskuteční oblíbená bitva Budyně. Čekají vás hned dvě velké rekonstrukce středověkých bitev, živá dobová hudba, taneční vystoupení, ukázky historických řemesel, šermíři, vojenské ležení, středověká kuchyně i tržiště. No a pokud budete chtít, můžete si během dne prohlédnout také samotný hrad. Bitvy začínají ve 13 a 16 hodin. No tak pokud ještě nemáte plán na sobotu, vydejte se s rodinou nebo přáteli do Budyně nad Ohří a nechte se jeden den přenést o několik století zpátky. To byl dnešní tip relaxu.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Častěji už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: není oficiálně uznaný rekord v atletice. O 20 let později se vysílal v rádiu poprvé živě baseballový zápas. V roce 1959 se narodil Pat Smear, člen Foo Fighters. O 7 let později vydali Beatles album Revolver. Roku 1975 spatřil světlo světa jeden ze skupiny Top Loader, Dan Hipgrave, a Stevie Wonder ve stejný den podepsal tou dobou nejvyšší kontrakt v historii pop music. Zajišťoval mu příjem 13 milionů dolarů během dalších 7 let.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1980 se rozpadly Osmonds. O rok později dostala Olivia Newton-John svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1990 Madonna ukončila ve francouzském městě Nice Blonde Ambition Tour. Ročník 1941 je mým režisér a scénárista Boris Hübner. 5. srpna 1962 zemřela Marilyn Monroe. When I give 2 roky před ní i Theodor Pištěk starší. Tento den v roce 1945 bylo rozhodnuto, jak dopadne japonské město Hiroshima. Roku 1966 Brooke John Lennon způsobil skandál, když prohlásil, že jsou Beatles populárnější než Ježíš. 5.8.1964 začali Američané bombardovat severní Vietnam. Roku 1930 tento den přišel na svět muž, který se jako první prošel po měsíci, astronaut Neil Armstrong. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Ležíme zrastený.

0: was happy. Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach. Zdravím vás

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu přesně 13. hodina, naproti mě Barča a přináší odpolední zprávy. Pojďme jí dát slovo.
1: Cizinec čekal díky poruše své motorky na asistenční službu 7 hodin. U dalších středečních zpráv vás vítá Bára a Honza.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Motorkář na Lonsku zůstal po poruše svého stroje 7 hodin čekat na místě. Pomoci se nakonec dočkal ve chvíli, kdy kolem projížděla policejní hlídka a situace si všimla. Policisté mu následně pomohli problém vyřešit. Motorkář byl pouze projíždějícím cizincem 700 kilometrů od svého rodného domova. Pokoušel se spojit s asistenční službou, na kterou marně čekal. Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah, nám sdělí, jak to je s cestováním o prázdninách.
3: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
1: Silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobytím se dnes odpoledne a večer objeví na většině území České republiky s výjimkou jeho západní a východní části. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a severu Moravy, informoval Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
1: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes večer očekáváme přeháňky a bouřky, které postupně budou slábnout. Noc bude klidná a bude většinou polojasno. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne mohou být přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra budou 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Barču, děkujeme za zprávy a já nabídnu muziku. Bude Pitbull. Takhle pěkně zvesela půjdeme do té další hodinky. Mějte krásný den.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Loreen na relaxu, 13 hodin, 12 minut k tomu. Tak přátelé, máme 5. srpna, dneska zazněly sirény, takže první středa v měsíci. A prázdniny samozřejmě pokračují, sice jsou za půlkou, ale to vůbec nevadí, třeba se teprve někdo chystá na dovolenou. A někdo už na té dovolené i byl, a tak může třeba vyprávět. A nebo z té loňské. Co vám nejvíc zkazí dovolenou? Jaká věc, jaká situace? Je to třeba počasí nebo hotel, který měl podle fotek vypadat jako ráj, ale ve skutečnosti připomíná spíš ubytovnu? Nebo jsou to třeba hlasití sousedé za zdí? Nebo mě třeba strašně vadí fronty na jídlo, že se prostě ti někteří lidé neumí úplně u těch rautových stolů chovat? Nebo třeba vlastní partner, který už druhý den ráno říká, tak co budeme dneska dělat? Tak co to je, co vám nejvíc pokazí dovolenou? 606 736 736, další prázdninové téma na relaxu.
1: Prázdniny s relaxem.

0: In the Dark a DJ Snake na relaxu. Co vám dokáže zkazit dovču? Tak pojďme mrknout na první várku vašich SMS-ek. Hned jste se rozepsali, hned reagujete a to je dobře. Dovolená je u mě moře a nikdy bych si ji nenechala ničím a nikým zkazit. Závidím všem, kteří si můžou i letos dovolit a věřím, že se tam brzo vrátím i se svou dcerkou. Stačí nebýt hnidopich a dovolená se dá užít vždycky. Krásný den, podepsané písmenko K, tak zdravíme, díky za zprávu. Pak je tady SMS-ka od Lucky z Kralup, která píše: jednoznačně fronty. Fronta na letišti, fronta na jídlo, fronta na lehátko, člověk si jede odpočinout a nakonec stojí dovolenou ve frontě. Mně dovolená přijde fajn, nemůžeme jí nic zkazit, píše Lenka. To je dobře, že na to Lenka taky kouká podobně jako někdo, kdo se podepsal jako písmenko K. A ještě vezmeme tuhle SMSku. Mě dovolenou kazí lidi, kteří jsou pořád na mobilu. Jedeme k moři, abychom byli spolu a manžel a děti pak 3 hodiny scrollují Facebook nebo Instagram. Takže bez mobilu. No jasně, no, tak dovolená, rodinná dovolená, tak asi ten mobil by bylo lepší vypnout a nechat někde na pokoji a užít si fakt tu pláž a to moře. Vy si užívejte středeční odpoledne s Rádiem Relax a budeme rádi za další SMSky v rámci dnešního téma, co vám dokáže zkazit dovolenou.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Tak to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů. A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu další. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Výhry, slevy, zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Christina Aguilera, Ricky Martin, Féteru Rádia Relax, pohodové středeční odpoledne ve společnosti Fresh Timeu, kdy dnes řešíme 5. srpna téma, co vám dokáže zkazit dovolenou. Tak pozor třeba na první den na té dovolené, úplně jako nebuďte hned naštvaní, protože je tu takový jeden dovolenkový paradox. Psychologové totiž upozorňují na docela zajímavou věc. Člověk si totiž po tom dlouhodobém stresu, kdy už se těší na tu dovču, kdy ho stresuje práce, tak hned ten první den úplně nemusíte přepnout do klidu okamžitě. Proto se někdy první dny dovolené cítíme paradoxně unavení, podráždění nebo bez nálady. Takže pokud přijdete k moři, lehnete si na lehátko a máte třeba chuť se s někým rovnou pohádat, kdo je zrovna vedle vás, bohužel to bude většinou asi někdo z rodiny, tak možná nejste jenom protivní, jen váš mozek ještě nepochopil, že jste na dovolený a že už vlastně nemusíte nic řešit. Tak pozor na ty první dny.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Bon Jovi, rocková hvězda, kterou zná celý svět. Ale co dělá tenhle ten zpěvák mimo pódium? Tak se svou manželkou založili v New Jersey restaurace, kde se neřeší, jestli máte peníze na jídlo. Kdo nemůže zaplatit, může místo toho odpracovat pár hodin, třeba jít umýt nádobí a dostane normálně najíst. A není to žádná malá charita, jejich restaurace už rozdali stovky tisíc jídel. Takže John Bon Jovi dokazuje, že vlastně někdy můžete být opravdová rocková hvězda, i když zrovna nestojíte na pódiu. Naše hvězda zprávařská, tak ta přijde už za chvilku. Barča připravuje další odpolední zprávy na 14. hodinu. Zachovujte ji, máme tak do té doby odpolední muzika Atmo Music, Jakub Děkan, anebo tady Duke Dumont.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já,

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14. hodina, 1 minuta k tomu, pojďme na zprávy.
1: Soud zrušil povolení pro plánovanou solární elektrárnu u Slaného a občanka z Berouna nahlásila sprejerku poškozující cizí majetek. Celá věc byla hlášena na linku 156. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Krajský soud v Ostravě zrušil povolení pro plánovanou solární elektrárnu u Slaného na Kladensku. Vyhověl tak odpůrcům projektu, kteří namítali, že elektrárna má vzniknout na orné půdě v rozporu s platným územním plánem. Případ se teď vrací k novému projednání na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proti rozhodnutí soudu je ještě možné poslat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Díky pohotové reakci jedné z berounských občanek se městské policii podařilo dopadnout další osobu přímo při poškozování cizího majetku. Celý incident se odehrál v Sadové ulici, kde pozorná obyvatelka zaznamenala podezřelou osobu sprejující na místní zeď. Její všímavost a rychlé jednání nezůstanou bez odezvy. Město Berouny na základě platných pravidel vyplatí finanční odměnu. Dlouhodobé sucho provázané opakovanými teplotními extrémy výrazně zvyšují riziko požárů v krajině. Více o tom ví ředitel České krajiny Dalibor Dostál.
3: Dlouhodobé sucho a extrémní vedra v posledních dnech dramaticky zvyšují riziko požárů v krajině. Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně. Proto některé země, jako například Španělsko, ale třeba i Nizozemí nebo Německo, systematicky vrací velké kopytníky do krajiny, aby snížili riziko požárů. Česká republika by v tomto ohledu měla být také mnohem aktivnější, aby se předešlo možným škodám.
1: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze dnes organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kosku z původní dlažby náměstí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtek přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně na Kladně měříme 33 stupňů, obloha je slunečná, večer klesnou teploty na 28 až 25 stupňů s možností silných bouřek a přívalovým deštěm. V noci očekáváme 20 až 16 stupňů Celsia. Ráno bude polojasno, bude se postupně oteplovat.
0: Zprávy jsou za námi, ty jsi mluvila o tom, jak dopadly toho sprayera.
1: Ano.
0: Já, jak si jako říkala tuhle informaci, tak jsem si hned vybavil písničku z dítě, taky v uších nebo ne? Jako mě to dítě zasáhlo, je to tohle. Znáš to?
1: Znám to.
0: Ta nahrávka, no je vidět, že už jsem starší ročník, no, že mi to připomíná mé mládí.
1: Já jsem to nechtěla teda říkat, Honziku, takhle, ano. Ale ty jsi to řekl.
0: No, já jsem to na sebe propálil.
1: Já jsem spíš chtěla říct teďkon úplně něco jiného.
0: A co, a co?
1: Jako v zimě vlastně, když jsem nastoupila, tak tady u tebe ve studiu vždycky běhali tučňáci. Teďkon, já mám dojem, že se rozpouštím jako Nanuk. Prosím tě, zapni tu klimatizaci, prosím.
0: Zapnu radši muziku. A rovnou tvojí oblíbenou Terezu Karlovou za chvilku na Relaxu s reperem Kalim už za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 11 minut, k tomu posloucháte Relax a třeba teď někdo nastoupil do auta. Tak přejeme ze studia šťastnou cestu, hlavně opatrně. A v tomhle horku, co uděláme jako první, když vlezem do auta? Nastavíme samozřejmě klimatizaci na 16 a čekáme, že za 30 vteřin budeme mít v autě Antarktidu. Jenže takhle to úplně nefunguje. Když je auto rozpálené, nejdřív otevřete okna nebo dveře nejlépe a nechte horký vzduch utéct. Teprve potom naplno zapněte klimatizaci. Pomůže i krátce použít vnitřní cirkulaci, protože klimatizace pak nechladí pořád nový horký vzduch zvenku. A ještě jedna hodně důležitá věc. Nemusíte mít v autě 16 stupňů, když venku je nad 30 stupňů. Jestli často vystupujete a nastupujete do auta, nenastavujte v autě příliš nízkou teplotu ve srovnání s okolím. Rozdíl by neměl být větší než 5 až 7 stupňů Celsia. Takže když to vezmeme, tak teď je venku nějakých 34 stupňů, nám tady ukazuje teploměr, takže těch 5 dolů, 29 stupňů krásně do auta, no to podle mě nikdo ještě v autě nevydrží. A stejně dáte klima naplno, jen pak pozor na to nachlazení.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: 5. srpen, středa, posloucháte Relax, díky vám za to. A v téhle hodině řešíme klimatizaci. Už jsme se zaměřili na auto. No a myslím si, že klima téma v tomhle horku číslo jedna i v domácnostech, protože moderní člověk teplotu vzduchu dost prožívá. Jen pro představu, polovina spotřebované energie v amerických domácnostech padne na chlazení nebo topení. U nás v Česku tak daleko s chlazením ještě nejsme, ale myslím si, že ještě stále dáváme raději přednost zahrádce a že se skladíme pivečkem. Ale klimu bychom rozhodně brali mít doma. Kolik procent domácností ve světě má tedy klimatizaci? Za mě až jako děsivá čísla, když na to koukám. Takže Japonsko, tam je to 93%. Spojené státy 90%. Čína 79% domácností. Evropa, tak jak už jsem říkal, tam je to slabší 23% domácností. Indie 16% domácností. Tak kdo má doma a je napříjmu taky klimatizaci? A nakolik ji teď máte třeba nastavenou?
1: Relax. Fresh time. Relax Radio. Když

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach.

0: Kladno.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout odpolední provoz na dálnicích. Začínáme D5, kde na 63. kilometru ve směru na Prahu je rozsypaný pytel s odpadem, tak na to pozor. D5 ještě jednou, tentokrát ale jiný směr, na 93. kilometru taky zpozorněte, je tam nějaká komplikace. D48, 41. a půltý kilometr ve směru na Frýdek Místek, je tam dopravní nehoda, tak průjezd tedy se zvýšenou opatrností. Kdybyste narazili na další dopravní problémy, dejte nám to vědět do studia na linku řidičů Rádia Relax 606 736 736 a my to v zápětí pošleme dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

Hudební návrat do 90. let, Féteru Rádia Relax, královna popu Madonna. Dnes mimo jiné řešíme téma, co vám dokáže pokazit letní dovolenou. Hodně se tady od vás objevují zprávy, které posíláte na číslo 606-736-736, že jsou to obsazená lehátka. Ano, existuje speciální dovolenková disciplína, kterou nikdo oficiálně nevyhlásil. Je to ranní závod o lehátko. 6 hodin ráno, rezort ještě spí, jenže na pláži nebo u hotelového bazénu už se objevují první nenápadné postavy s ručníkem v ruce. Položit, označit, odejít a pak třeba celý den ani nepřijít. No, tak to je tedy věc, která dokáže našim posluchačům zkazit dovolenou. Ono, není se čemu divit, protože v 10 hodin pak, když přijdete na pláž a najednou zjistíte, že většina lehátek už je obsazená, ale jejich majitele opravdu celý den nikde, tak to opravdu dokáže zkazit náladu. Tak já doufám, že vám tu dnešní náladu třeba zlepší další odpolední muzika, konkrétně ta česká. Tady je Marek Ztracený.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnice, máme tady dopravní SMS-ku. Pozor, si dejte aktuálně na D6 na 9,5 kilometru. Na trase Karlovy Vary Praha je tam dopravní nehoda. Střed osobáků se zvěří se srnkou. Tak pozor na to.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Jedna jediná minuta a je tu 15. hodina, je tu i Barča, pojďme na zprávy.
1: Policisté na Kladně se dnes zaměřili na jezdce elektrokoloběžek, aby zjistili, jestli dodržují pravidla a pro Prahu byla aktualizována výstraha před požáry a smogová situace. Hezké středeční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Policisté nakladně se zaměřili na kontrolu jezdců na elektrokoloběžkách. Hlídky prověřovaly, jestli lidé dodržují pravidla bezpečné jízdy a neohrožují sebe ani ostatní účastníky provozu. Během akce ale zjistili, že řada lidí nezná pravidla, která pro způsob této dopravy platí. Cílem kontrol bylo upozornit na bezpečnou jízdu a připomenout jezdcům jejich povinnosti. Český hydrometeorologický ústav dnes aktualizoval výstrahu pro Prahu a Středočeský kraj. Před velmi silnou zátěží teplem a bouřkami a prodloužil včera vyhlášenou smogovou situaci do odvolání. Do odvolání je rovněž v platnosti výstraha před rizikem požáru. Dana Šalamunová, mluvčí krajské hygienické stanice, nám poradí, jak se chovat v tropických dnech a jak předejít potížím z nedostatku tekutin.
3: V horkých letních dnech je důležité především zdržovat se pokud možno mimo dosah přímého slunce, a to zejména přes poledne. Dále vyhýbat se namáhavé fyzické práci, bez pravidelných přestávek a přísunu tekutin, nosit lehké netěsné oděvy světlých barev z přírodních materiálů, volit ideálně lehká a snadno stravitelná jídla a nenastavovat klimatizaci na méně než 5 až 7 stupňů, než je okolní teplota. Působením horka se také více potíme a tak je nutné pravidelně doplňovat tekutiny, a to ideálně ještě předtím, než se dostaví pocit žízně. Dodržování pitného režimu je nutné hlídat zejména u dětí a seniorů, kteří často nemají včasný pocit žízně.
1: Překladatelské asociace odmítají návrh nové státní kulturní politiky Ministerstva kultury. Podle nich vznikla netransparentně. S kritikou se tak připojil k dalším zástupcům kulturní obce. Ministerstvo návrh předložilo na konci července bez předchozích konzultací s odbornou veřejností.
2: Sport.
1: Martin Straka skončil ze 4 českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku. Alena Benešová závod v Paříži nedokončila.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Meteorologové dnes naměřili nejteplejší bod na jihu a východě republiky. Morava hlásila 40 stupňů Celsia. Naopak nejchladnější bod byl dnes na Sněžce, kde se naměřilo 34 stupňů Celsia.
0: Barčo, já i tobě musím položit dnešní otázku, ano, na kterou se ptám posluchačů. Co ti dokáže zkazit dovolenou, letní dovolenou? Tak hodně se tady objevují fronty na jídlo, pak špatný hotel, jako špatný výběr, že podle fotek to vypadalo jinak. Obsazená lehátka je tady taky jako ve velkém.
1: No tak tohle to je ale taková, no takovej český sport.
0: To já bych řekl, jako nejenom český.
1: No já bych řekla, že jo, zatím, co jsem se setkala, že ty ručníky...
0: Že tam běhají jenom Češi, to ne, ale... to tam podle mě dávají všichni.
1: No to nevím, Honziku, ale ty už jsou tam od 6 od rána, jo.
0: No, no.
1: Ale já nemůžu za to, že jsem šla na tý dovolený teprve v 6 ráno spát.
0: Jasně, no tak co ti dokáže teda zkazit dovolenou?
1: No, tohle mě, ne, to mě jenom jako dokáže naštvat, jo. Spíš takhle, no, asi zkazit dovolenou jednou. Nevím, kde se stala chyba, ale půlka hotelu se přiotrávila z jídla, včetně mě.
0: Tak to už je ale hodně špatný.
1: A bylo to v den odletu domů.
0: Tak to zlatý obsazený lehátko ručníkem. Píše nám taky Danča z Chorvatska, kterou zdravíme ze studia Rádia Relax, a ona nás tam poslouchá teďkon.
1: Vidíš, my
0: to
1: jsme v Chorvatsku.
0: Právě my jsme v Chorvatsku, a to samozřejmě díky online vysílání. Tak zdravíme Chorvatsko, závidíme.
1: Zdravíme a Dančo, hlavně pitný režim dodržovat.
0: Ano, ano. A taky muziku nejenom do Chorvatska, ale třeba vám, co jste v tuhle chvíli v práci. Offenbach, francouzská partička už za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Začínáme další 60-minutovku Fresh Timeu. Měsíc srpen začal rekordní vlnou veder a podle dlouhodobých předpovědí počasí to vypadá, že by nadprůměrně vysoké teploty měly vydržet po většinu měsíce. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek. Tak myslím si, že není se čemu divit, jak jsem říkal dva dny zpět, že na e-shopech velkých českých prodejců elektra chybí jak levné větráky stojanové, tak slupové a stolní. Dostupné jsou tak jen většinou ventilátory, které mají čtyřmístnou cenovku. Takže dalo by se říct, že kdo má doma ventilátor, větrák, tak je teď pán, a kdo má doma klimatizaci, no tak u něj by se mohla udělat i nějaká sešlost. Tak hezký letní den.
1: Takhle.

0: The Car Sleepers, Féteru Rádia Relax. A pokud jste od rána relaxáci v práci, pak slavíte dnešní den 5. srpna. Máme den Pracuj jako pes. Tenhle neoficiální svátek připomíná všechny, kteří makají naplno, stejně jako kdysi psi tvrdě pracovali, že jo, ti sněžní, záchranářští psi, ovčáci na pastvách. Tak kolik z vás dneska pracuje jako pes? Ať vám to tedy v práci na všech našich frekvencích co nejrychleji utíká. My to zpříjemníme samozřejmě za chvilku soubojem, kdy dáme opět do placu dvě volné vstupenky, kam to se dozvíte. No a taky mrkneme opět na dálnice, jak se odpoledne jezdí na dálnicích v České republice. Za chvilku dálnice, tedy na Relaxu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na slibované dálnice, D1, 334. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, střed dvou osobních vozidel, naštěstí je to bez zranění. D5, tam zase hoří osobní vozidlo, pozor na 126. kilometru D5 ve směru na Plzeň, požár vozidla, stojí se tam dlouhá kolona před nehodou. D6, 9,5. kilometr ve směru na Prahu, tam je zase nehoda, střed osobáku se Srnou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, s Barčou jdeme na souboj moderátor versus zprávařka. Hezké odpoledne, Barčo.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to tady dneska máme? Ty můžeš získat 2 body pro váš tým zprávařů a naši posluchači můžou získat 2 volné vstupenky na Slatina Fest. Tož je festival hodně muziky na jednom místě a já můžu vyzdvihnout třeba, že tam bude Valrock nebo taky Kabát Revival West, skákací hrady pro děti, malování na obličeji, airbrush tetování a spousta dalších věcí. Takže Slatina Fest, sportovní areál SK Slatina, tam to všechno proběhne a to 22. srpna od 14 hodin, že někdo ve 2 lidech tam vyrazí úplně zadarmo. Tak jedině musí ale uhodnout ještě tu dnešní ukázku a musím říct, že trošku jsem jako takhle ve středu odpoledne asi zatopím, no. Nejenom, že tady máme horko tím, že je venku horko, že máme vypnutou klimatizaci, ale bude to těžký.
1: A proč jsi to neschoval na zítra na Davida, to těžký?
0: Protože já si myslím, že David by zrovna tohle věděl.
1: Jo, tak Honziku, jdeme na to.
0: Tak jdeme bojovat. Round 1, fight. Tak, volume doprava, milí posluchači, Barčo, ty taky zpozorni.
1: Ano.
0: Česko, natáčený pořad od roku 2000. A pozor, má 22 minut. Má 22 minut, moderátorem je Roman Svoboda a já jsem ho dal záměrně, protože vždycky, když byly prázdniny, tak dřív, jak nebyly mobilní telefony, jak jsme se nemohli jako děti moc připojit na ten internet, to nebylo, tak vlastně my jsme koukali hodně často na tu televizi během dne.
1: Ano.
0: A občas se nám stalo i třeba večer, ve večerních hodinách, že prostě tam tady ten pořad naběhnul a proto já ho mám spojený s prázdninami.
1: No tak teď jsem hodně zvědavá.
0: Tak jdeme na to. Tady je znělka.

0: Nápověda ode mě, já když jsem jako malý tuhle vlastně, ne znělku, ale ten pořad, když jsem viděl a dokoukal ho, tak občas jsem měl potom i strach někdy. A ptal jsem se rodičů, jestli máme zamknuto, jestli nám nemůže někdo vlézt do baráku. A to už je opravdu velká nápověda.
1: To jako je, já jsem teď v té fázi, že nemůžu si vzpomenout, ale vím, že až se to dozvím, tak si řeknu, no jo, vlastně.
0: Takže je ti to jako povědomá melodie?
1: Povědomá mi je určitě. Ale víš, tady je takový horko, že mě se roztek asi i mozek.
0: Tak uvidíme, jak jsou na tom posluchači. Takže Barča je bez bodu, tady ano. Tým zprávařů 0 bodů pro dnešek. A vy? 606-736-736 můžete začít psát, někdo z vás vyhraje 2 volné stupenky na Slatina Fest.
2: Relax, největší hity 90.

0: My se vracíme zpátky do souboje moderátor versus právařka. Ty jsi hrozně naštvaná, mi přijde.
1: Ne, nejsem, Honziku.
0: Tak jsi naštvaná na mě, že nezapnu klimatizaci.
1: No to
0: ale ty,
1: spíš.
0: Ale ty, když na chvilku, já jsem tady celou dobu, já to nemám rád. Já hlavně musím dávat pozor na svůj hlas, že jo?
1: Já to chápu, náhodou... já to chápu, ale já mám pocit, že jsem právě vyšla ze sprchy, ale není to sprcha.
0: No jo, no, ale neboj se, hele, za chvilku je tady kolega Aleš Švarc a ten si to nastaví podle mě na 17 stupňů a bude vám hej.
1: Doufám.
0: Tak ale pojďme rozlousknout tu dnešní ukázku. Tady máme znělku pořadu, který má 22 minut. Tak a co píšou naši posluchači? Tak ta vážnost té hudby, ano, tam je slyšet, že to nebude nic veselého. Takže je tady hodně, že je to kriminálka Anděl. Ale to nemá 22 minut, ne? Tak co tady máme, jaký další tábor? Na stopě, píšete, a to ve velkém, pořád na stopě. Vox Populi, tak co by to mohlo být? Jdeme ještě na hlasovky. Tak.
2: To je to legendární na stopě. Protože teď se dávno nevyslíš. Takže na stopě, to Robert Rakovník.
0: Ahoj Roberte, my zdravíme do Rakovníka.
1: Ahoj.
0: Tak ko pozdravíme dál, muž nebo žena, kdo tam na telefonu?
3: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirko, ahoj, tam byla pauza, já jsem si říkal, jestli tam někdo bude.
1: Taky ve mně zatrnulo.
0: Tak co to je?
3: V tom horku to trvá díl trošku.
0: Jasně. Co je to tedy za pořád?
3: Je to na stopě, no. Já jsem to poznal, přiznám se, až podle tý znělky, teda, kdybych asi neviděl.
0: Podle těch inicí ne, ale znělka ti nepověděla. Takže fanfára je tvoje, samozřejmě. Na stopě je správná odpověď a ty už si můžeš do kalendáře psát datum sobota 22. srpna od 14 hodin. Můžeš ve dvou lidech vyrazit na Slatina Fest 2026. Co děláš teď v tomhle horku?
3: Tak to je bezvadný, no teďko odpočívám víceméně, nedělám nic.
0: No a jak vypadá Jirky odpočinek?
3: Jsem na zahradě, no a tak nějak jako...
1: Máš tam bazén?
3: Relaxuju. Nemám tady bazén, bohužel, ale občas se osprchuju studenou vodou.
1: Tak to jsi na tom pořád líp než my.
0: Počkej, no to je pravda. Ale je zase hezký, že při tom odpočinku na té zahradě posloucháš rádio a vyplatilo se ti to, protože vlastně máš od nás tady tu úžasnou výhru. Tak nám vydrž na telefonu a my ti řekneme, jak ti ty vstupenky předáme. A přejeme krásný den a hezký odpočinek, už to nebudeme moc
1: dlouho. A gratulujeme.
0: Tobě taky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Just can't believe this, man. Metro.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 16. hodina, naproti mě už sedí Barča, usmívá se, měla určitě dneska hezký den. Jdeme na zprávy.
1: Beroun získá nové sportoviště. Stavba softballového hřiště už začala a na Berounsku je zaznamenán výskyt vlků. U dalších středečních zpráv vás vítá Bára a Aleš.
2: Relax Radio.
1: V Berouně pokračuje stavba nového softballového hřiště. Vzniká v lokalitě za berounským pivovarem. Nový sportovní areál má přinést lepší podmínky pro hráče i mládež. Stavba ale budí pozornost také tím, že se nachází v blízkosti místa, kde se zdržují skvoteři. V Zaječově na Berounsku řeší chovatelé hospodářských zvířat útok vlků. Jedné z místních ovcí se stalo osudným noční setkání se smečkou, kterou zachytila fotopast. Obec proto vyzývá obyvatele ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí přírodně a připomíná chovatelům, aby své zvířata co nejlépe zabezpečili. Odborníci tvrdí, že výskyt vlků ve středních Čechách je stále častější. Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah, nám sdělí, jak to je s cestováním o prázdninách.
3: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
1: Do ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastelána Červené Lhoty Tomáše Horiny. Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl.
2: Sport.
1: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace dnes účast země, která byla suspendována v únoru roku 2022, potvrdila, že soutěž rozšíří výjimečně na 19 týmů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Časí.
1: Dnes večer počítáme s výskytem bouřek. V noci teploty klesnou k 20 stupňům. Ráno bude polojasné s teplotami 17 stupňů. Postupně během dne se teploty opět dostanou až k tropickým teplotám. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám klidný zbytek dne.
0: Ale Baru, když už si hlásila ty deště, bouřky a tak dále, ano. Zkoušela si někdy třeba tančit v dešti jako romanticky? Víš, to na člověka padne, když je člověk třeba zamilovaný nebo to, tak jako nekouká, že dešť, jako jo, budu mokrá, jako...
1: No to nevadí přece.
0: No, ale jestli si třeba vyběhla ven za deště,
1: jo,
0: už to máš za sebou.
1: Mám.
0: Hele, a ještě jedna taková otázka na tělo. Byla jsi na nějakém čundru teďka poslední dobou?
1: Ne, ale stanovala jsem.
0: Stanovala jsi?
1: U našeho rybníka.
0: Já myslel na zahradě, že
1: řekneš. Ne.
0: U vašeho rybníka. Takže, plánuješ ještě něco do konce prázdnin?
1: Tak
0: ty jsi říkala před měsícem, že jo, možná.
1: No tak vždycky se něco naplánuje.
0: Jo, takhle. Občas...
1: Ale takhle, já chci jako říct, jo, že tak... opravdu u toho čundru tam to nezůstalo. Já jsem opravdu stanovala na té louce a pak jsem se druhý den byla koupat v tom rybníce.
0: Až takhle, jo.
1: Ano.
0: A mám, mám se ptát, jestli jsi tam stanovala sama nebo ne? Nemám se ptát. Dobře, jedeme dál, povídej.
1: No ne, tak jako moje mladší, já to doteď nechápe, co všechno vlastně jsem za tohleto léto jako udělala, změnila, posunula. Ani já sama to moc nechápu
0: no,
1: zatím.
0: No, dostaneš za to bludišťáka a ještě ti pustím Pink. Tohle je aktuální hudební nabídka na čas mezi 16. a 17. hodinou. Nezapomeňte, po 18. hodině dneska Relaxáda a teď jdeme dál.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: love you.
1: 11 minut po 16. hodině. Znovu se přesvědčuji o tom, že zpívat se dá o ledasčems, třeba pokud máte třeba nějaký vztah, který není úplně ideální, i o věcech, který na tom druhým úplně nesnášíte. Tohle je přesně ten příklad od zpěvačky Lee Kate a skladba Ten Things I Hate About You. Možná se objeví v relaxádě a já tipuju vzhledem k tématu, že bude mít asi hodně velký úspěch. O relaxádě už jsem dneska mluvil, je to hitparáda Relax Rádia a pustíme se do ní po 18. hodině. Do té doby budeme hrát a nebo vás taky třeba budeme zvát.

0: Tak tohle je slíbená Pink, so what, 4:45. Pokud pijete kávu, tak někde jsem čet nedávno, podle odborníků byste si jeden takhle tvrdil, že po druhé hodině jedno recenzi nebo prostě věc, která se týkala kávy, tak tam jsem čet, že klidně po 16. hodině. Každopádně teď si myslím, že je ten jako pravý čas na to dát si a rovnou dostanete takovou jakoby ode mě kávu s příběhem, protože samozřejmě člověka občas zajímá, kde ta káva se vlastně vzala. Tak dočetl jsem se, že podle staré etiopské legendy, protože v Etiopii tam je taková ta prapůvodní a nejlepší káva, si jistý pastevec všiml, že jeho kozy po sežrání červených plodů, tedy po plodů kávovníku, byly nezvykle čilé a skoro nespaly. Teprve potom prý lidé začali zkoumat, co tyhle ty plody umí a dostali se k tomu, že z toho dělají kafe. Fakt je ten, že když si ho dáte pozdějc, tak třeba potom budete blbějc spát.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

0: Radio1.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Pokud si hlídáte časy 5 minut po půl páté, na Relaxu mám pro vás jednu nabídku na sobotu s datem 8. srpna. Mimochodem, koukal jsem se na počasí a má to být docela příjemný a přijatelný. Já vás pozvu na bitvu Budyně. Ta právě proběhne v sobotu 8. od 10 do 18 hodin asi kde jinde, než v areálu hradu Budyně nad Ohří. A těšit se můžete, já si vždycky vzpomínám na ten film, jako když mi jednu, tak mi dvě. Takže tady to je, těšit se můžete na dvě bitvy. Pozor, a bohatý doprovodný program. Živá hudba, dobové tance, ukázky řemesel, středověká kuchyně a chybět nebude ani tržiště. Takže pokud nemáte program na sobotu, už vlastně jo.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tak tohle byla Verona Hey Boy. Každý máme nějaké to místo, kde ho napadají ty nejlepší nápady, kdy vlastně všechno ostatní problematický odpadne a jemu zůstává čas, prostor a prostě chuť vymyslet něco úplně nového, něco geniálního. Přiznám se, já když potřebuji hodně přemýšlet, tak a to je, řeknu to upřímně, jak to je, zavírám se na záchodě, fakt to funguje. Možná je to proto, že to je hodně podobné prostředí, jako jsou sprchy, a je celkem vědecky dokázáno, že při sprchování vůbec v těchto činnostech se rodí nejlepší nálady. Proč to tak je? Nebo nápady, ne nálady. I když nálady možná taky. Mozek při těch jednoduchých činnostech přepne do takzvané výchozí sítě, se tomu říká, jo? Ta propojuje vzpomínky, nápady a zkušenosti. Ovšem pozor, to všechno jinak, než při nějaké soustředěné práci. To znamená, je to takové jakože úlevový. Proto spoustu lidí dostává ty nejlepší nápady právě ve sprše, při řízení a nebo na procházce. Takže pokud dneska něco potřebujete ještě vymyslet, takže buď to sprcha, to bych jako ocenil i v tom vedru, nebo pokud jedete někam autem, tak můžete vypnout, i když taky, jako pokud jedete třeba po pražském okruhu, tak nevím, ale ta procházka, to bych doporučoval.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax. Around the world.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Fastboy a Beautiful Life. Přátelé, máme 17 hodin a to úplně přesně.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Těšíte se na zítřek, jestli bude vedro nebo nebude. Já se teda většinou už teďka těším spíš na noc nebo na ráno, to ještě to bývá jakž takž, to zítřejší bude polojasné, s teplotami okolo 17 stupňů během dne, ale postupně se opět teploty dostanou až k tropickým teplotám. Uvidíme, jestli bude pršet nebo ne. Nechme se překvapit. Pokud jste dneska někomu něco provedli, tak nezapomeňte, že jako hodně toho spraví omluva. Baby, I'm sorry. Sorry to meet ya. Možná, že když si chvilinku počkáte, tak v téhleté hodině můžete klidně použít tuhle skladbu Clock Clock a Sorry. Je to taková omluvenka, by se dalo říct, a funguje to tak nějak téměř 100%.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 17 hodin, 7 minut tomu posloucháte Radio Relax, je středa s datem 5. srpna. Před chvilinkou, když jsem vám nabízel muziku do téhle hodiny, tak jsem říkal něco o omlouvání a tak dále. To znamená takové to klasické sorry nebo promiňte a tak dále. Mám tady k tomu ještě jednu takovou světovou kuriozitu, by se dalo říct. Je to pravda, je to z Japonska, ale pozor, třeba to bude nějaký třeba návod pro nějakou tu českou firmu. Ale v Japonsku existují firmy, které nabízejí službu, které říkají omluvný zástupce. Jo? To znamená, že když třeba něco provedete a bojíte se omluvit šéfovi, nebo pozor, funguje to i u partnera, anebo třeba zákazníkovi, vyšlou za vás profesionála, který omluvu pronese osobně nebo telefonicky, to záleží na vás, jak si to přejete. Některé společnosti se specializují výhradně na řešení nepříjemných lidských situací. Jako nápad to není blbej, ale nevím, jestli bych na to měl zrovna jako náladu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: čtvrt na šest a tři minuty k tomu. Návrat do 90. let, Simply Red, Mick Hucknall a skladba Stars. Pamatuju si doby, když byl jako na vrcholu, takže dokonce pozor, jako spousta žen mu závidělo jeho háro. Nevím, jak je to teďka, jak na tom je, aktuálně jsem ho neviděl nikde na obrázku, takže nevím, ale myslím si, že už nám taky chlapec trošku zestárnul. Každopádně, pozor, pokud máte rádi 90, tak je tady hned v zápětí pozvánka do klubu Rádia Relax, protože kavárna je ještě tenhle víkend zavřená. Nicméně na začátku klubu, a i když na to nejste zvyklí, vám třeba nějakou tu 80, 90 rádi zahrajou.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte

0: Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
2: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, pojďme se podívat na dálnice, alespoň na některé, konkrétně na D11 na 40. kilometru, protože dneska zase vedro a to asi autu moc nesvědčí. Stojí tam porouchané vozidlo, je to dodávka, je odstavená, ale může se stát, že by zasahovala do jízdního pruhu. Je dobré s tím počítat 40. kilometr. Na D7 na trase Chomutov Praha stojí taktéž porouchané vozidlo, zhruba na 10. kilometru, tak i tam dávejte pozor. Podíváme se na pražský okruh mezi 22. a 18. kilometrem. Ve směru na D1 stojí kolona, ta by měla měřit někde okolo 4 km a to samé i na D5 mezi 4. vlastně v podstatě až skoro do Prahy od 4. kilometru je taky kolona. Počítejte s tím, že tohleto jsou informace průběžné, může se stát, že třeba teď aktuálně už je tam průjezd celkem v pohodě, nicméně máme hlášeno, že by to mělo být, jak se říká, rozjezdové okolo 18. hodiny od těch dopravních expertů, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Radio Relax. Je středa 5. srpna, už za chvíli se přiřítí relaxáda. Moc se na to těším. Teď se ale podíváme do kalendáře. Za námi jsou Band Cameo a toho 5. srpna, to jsem říkal schválně, protože dneska, pozor, kromě spoustu narozenin a taky svátek, ani nevím, kdo má dneska svátek, ale to je jedno, to není tak důležitý, tak dneska, pozor, slavíme Mezinárodní den semaforu, je to tak? To jsou takový ty netypický výročí, který se dají najít, když trošku pátráte na internetu. A co se týče semaforu jako takových, tak jako asi bych se té diskuzi okolo nich vyhnul. Každopádně jsem někde čet nedávno, kolik času strávíme čekáním na červenou. Je to hodně. Pak ale nesmíte narazit na známýho, který bydlí na vesnici, v životě nebyl v nějakém větším městě autem a na červený nikdy nestál.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: oficiálně uznaný rekord v atletice. O 20 let později se vysílal v rádiu poprvé živě baseballový zápas. V roce 1959 se narodil Pat Smear, člen Foo Fighters. O 7 let později vydali Beatles album Revolver. Roku 1975 spatřil světlo světa jeden ze skupiny Top Loader, Dan Hipgrave, a Stevie Wonder ve stejný den podepsal tou dobou nejvyšší kontrakt v historii pop music. Zajišťoval mu příjem 13 milionů dolarů během dalších 7 let.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1980 se rozpadly Osmonds. O rok později dostala Olivia Newton-John svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1990 Madonna ukončila ve francouzském městě Nice Blonde Ambition Tour. Ročník 1941 je mým režisér a scénárista Boris Hübner. 5. srpna 1962 zemřela Marilyn Monroe. When I give... Dva roky před ní i Theodor Pištěk starší. Tento den v roce 1945 bylo rozhodnuto, jak dopadne japonské město Hiroshima. Roku 1966 Brook John Lennon způsobil skandál, když prohlásil, že jsou Beatles populárnější než Ježíš. 5.8.1964 začali Američané bombardovat severní Vietnam. Roku 1930 tento den přišel na svět muž, který se jako první prošel po měsíci, astronaut Neil Armstrong. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Když si zadáte do vyhledávače YouTube a nové album, tak vám tam vyleze info, že snad nakonec, pokud teda patříte mezi jejich fanoušky, stejně jako já, a nakonec roku něco takového nového chystají. Hodně se na to těším, protože třeba ten jejich vlastně nový single, který je teďka v hitparádě, Street of Dreams, tak ten se vrací zpátky k tomu jako klasickému zvuku, to jsou ty kytarovky a tak dále, tak jsem docela zvědavý. Konec konců už za chvíli začne relaxáda, YouTube jsou tam, nebudu vám říkat na jakém místě, aby to bylo takový trošku překvápko, ale na to album se fakt těším.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tak jsme to celkem jednoznačně dotlačili až k 18. hodině, takže je středa večer a začíná relaxáda. Za chvilku teda až.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Musím vám prozradit jedno tajemství. Zkusil jsem teďka v těch vedrech jednou spát na balkoně. Bohužel bydlíme v bytě, ale ten balkon byl fakt úžasný. Pokud byste to chtěli zkusit dneska, tak věřte, že v noci to bude jakž takž v pohodě a ráno teplota okolo 17 stupňů. Postupně se ale během dne teploty opět dostanou k tropickým teplotám, takže balkon nebude.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Tak jdeme na to, přátelé. Pozor, je to tady Relaxáda s pořadovým číslem 1572. To nám to letí, ten čas. Je před námi, to znamená 60 minut, ve kterém vám představím žebříček 10 nejúspěšnějších hitparádových pecek, přesně tak, jak jste si je seřadili na www.radio-relax.cz. A protože minule vypadlo první místo, tak samozřejmě jsme měli 4 novinky a ty máme i dneska. V průběhu Relaxády vám vysvětlím, jak to jde, kdybyste to náhodou poslouchali dneska poprvé. Teď budeme rekapitulovat, abyste věděli, co tady vlastně minule bylo.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Takhle rekapitulaci uděláme jenom na první tři místa z minule, aby jsme tady nestrávili spoustu času, ale třeba Jubel a Ocean House bych si klidně zahrál třeba celý. Uvidíme, jak to bude v téhleté dnešní. Na dvojce byl minulý projekt Mikael a skladba s názvem Spolu. A minule, vlastně naposledy, tady byla zpěvačka, která dvakrát vyhrála Eurovision Song, tedy Loreen, Set Me Free. To už ale dneska neuslyšíte. Konec konců neuslyšíte taky tři ze čtyř novinek, jako loni se, teda loni, minule se moc nedařilo, takže co nebude? A určitě nebudeme hrát dneska Meduzu společně s Khaledem Weekend. Co mě docela mrzí, nebude ani December 10. Faninky v tuto chvíli ronějí slzy, to je totiž boyband plný krasňů. A na třetím místě skladby, který neuslyšíme, a taky to není úplně jako špatný, Kaskáda Utopia. To je takovýho něco na probuzení, jak já s oblibou říkám, trubky, trubky, tyče, tyče, ale jede to. Prázdně nám to konec konců patří, jak nějaký taneční party určitě taky. Tak, máme za sebou rekapitulačku, jak to dopadlo minule, to znamená i ty, co nepostoupili. Teď se pojďme podívat na tu desítku, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože to je asi to nejdůležitější. Vlastně tu hitparádu tvoříte vy z toho, co my vám nabízíme, pak se jukněte na web. Zahlasujete, příští týden to spočítáme a tu už jsem moc vepředu, já vím. Tak jdeme na desítku. Je docela zvláštní, že na osmém místě byla minule Mimi Web, to je zpěvačka, která zpívá písničku Incense Why a je to docela sympatianda, až se skoro divím. Koukal jsem se na tom, co má za sebou, když jí bylo 15, tak jako pravidelně, pozor, jako to docela řehole, dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, to znamená, má to vydřený. Tvrdí, že jako právě v tom vlaku napsala spoustu svých velkých písní. A pozor, taky důležitá informace je ta, že její všechny hity, které udělala zatím, minimálně tenhle jeden, se nejdřív rozšířil na TikToku, než ho začala hrát většina rádií. To se nám to trošičku jak se obrátilo, no. No, jdeme na devítku, tam bude Ray Dalton, věčný smolař, ten snad za těch 5 týdnů, protože dneska ho uslyšíme naposledy, nepostoupil dál než na 9. místo, ale držel se statečně. Navíc si myslím, že ta skladba Go That High je docela dobrá. Jdeme na to, ať to dneska rozjedeme.
2: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle byl dnes naposledy. Ray Dalton skončil při tom závěrečném účtování na 9. místě. Minule byl 10., předtím 9., předtím 10. On se furt prostě plácel někde v těch místech. Přitom mi přijde tato skladba docela dobrá, škoda, že z toho neposlali trošičku vejš. Každopádně, teď je tady čas na novinku. Novinku od Jenny. Takhle, já jsem jí poslouchal dopředu. Mně se to jako úplně nelíbí, ale není to úplně můj šálek kávy. Navíc Jenny, já si teda osobně myslím, proč to dělá, jo. Jí se totiž říká Human Chanel a tuhle tu přezdívku získala díky tomu, že téměř cokoliv si oblékla, tak se během krátké doby vyprodalo. Jo? To znamená, že ty její příspěvky na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodeje modních značek po celém světě. A tady si myslím, že, jak se říká lidově, zakopaný pes, protože ona má obrovské publikum, to fakt jako hodně, je to prý dokonce K-popová ikona. No, tak uvidíte. Říkám, můj šálek kávy to není, ale asi to teďka frčí. Hned v zápětí po ní nastoupí dva pánové, Lukas a Steve. Na těch je mi sympatický to, že oni nejeli hned v muzice jako hned od začátku, ale pracovali v běžných zaměstnáních a hudba vlastně byla jenom koníček po večerech a navíc teda oni mají super vystoupení, já jsem to někde viděl na YouTubeku, oni docela často improvizují pořadí skladeb podle reakcí publika, jo, takže oni mají připravený playlist jako všichni, ale když vidí, že to prostě nějak jako nefunguje, anebo že se to rozjíždí, tak jedou podle toho. Tak, pojďme na to. Novinka a 8. místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Takhle nějak bych si představoval nástup na profi cestu, co se muziky týče. Ráno do rachoty, odpoledne ve tři odpíchnout a večer někam do klubu. Přesně tohle to byla cesta dvou chlápků, který si říkají Lukas a Steve. Minule to byla novinka, dneska 8. místo, All I Know. Uvidíme, jak se jim bude dařit, ale já si myslím, že k létu tahle ta písnička určitě patří. Jedeme dál, před námi je další novinka. Chlápek, který ho určitě znáte, z československé superstar, dokonce jí vyhrál, byl za nás v Eurovizi, říká si Adonis, píše se to trošičku jako jinak, Adonix, aby no tak jako, ono to odkazuje to umělecké jméno na řeckého Adonise, ale schválně, jako aby to bylo zajímavější, používá tenhle ten modernější zápis. Na druhou stranu, ke cti mu slouží to, že dělá autorskou muziku, má velmi originální kostýmy a ještě si myslím, že pro spoustu žen je to ten správný fešák. Takže Adonis a za chvilinku Cherry on your cake, už mi to tady voní těma třešněma a hned potom si dáme Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Mimochodem Chris Cross Amsterdam tvoří dva bratři a jejich dlouholetý kamarád a znají se už od dětství, takže se znají asi opravdu hodně dobře. No a Luisa Sonza, ta pozor, začala natáčením hudebních videí a to prosím pěkně doma a dneska patří mezi nejstreamovanější brazilské zpěvačky. Docela by mě zajímalo, kolik jich je.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Chris Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza, taky Willy William, tak to je aktuálně 7. místo. Je zvláštní, že minule byli 6. Pozici trošičku vejš, nevím, co se děje, ale každopádně jsou tady druhý týden, no tak tam to ještě mají nárok. Pojďme dál, protože před námi je v tuto chvíli 6. a 5. místo bez novinky a na 6. místě, pozor, je kapela, která se chystá letos na nový album, já teda doufám, že bude dobrý, jmenuje se YouTube, mají za sebou už téměř 50 let, dali se dohromady na inzerát, to je taky zvláštní, jako chcete si založit kapelu, dejte si inzerát, vyvěste to někde ve škole a on se třeba někdo chytne. Každopádně irští YouTube jsou legendou, co si budeme povídat, co se týče hitparády Street of Dreams, to je taková ta ochutnávka z té desky, co by měla vyjít letos na podzim, je aktuálně na 6. místě, je tu 3. týden, jo, já si myslím, že by ještě mohli o kousíček vylézt nahoru. Tak to je 6. místo. Na 5. to se mi taky líbí, tam je Slávek Fam a spolu s ním ještě Poli Garant. Mimochodem Slávek Fam, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, ty brďo, to zní úplně stejně jako Adam Mišík. Nechci mu dělat reklamu, myslím si, že ani Slávek by nebyl úplně nadšený. Každopádně, že to není Čech, to asi poznáte podle příjmení. On v těch svých rozhovorech, protože jsem se díval asi na 2 nebo na 3, mluví o tom, že chce jaksi propojovat různé kultury, tomu rozumím, a že hudba nemá žádný hranice. I tomu, jako jakž takž rozumím. Já jsem ho jednou viděl mimo pódium a pak jsem ho viděl na pódiu, to znamená v rámci nějakého vystoupení. Jako tam je sakra velký kontrast. Jo, ta energie tam prostě je. No, dost řečí, jdeme na 6. a 5. místo, nejdřív YouTube a pak Slávek Fam a Poli Garant, chci si být jistý, už za chvíli. Tak já si taky chci být jistý, že ještě ty 2 týdny využiju k tomu, že postoupí trochu vejš.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Tak myslím si, že tahle dvojka si může být naprosto 100% jistá, že ještě v tom dalším kole postoupí o něco výš. Aktuálně 5. místo Slávek Fama Polygarant. Chci si být jistý. Teď jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned v zápětí 4. místo. Ta novinka ta mě docela dostala. Co se týče zpěvačky, je to trošku ostuda, já to vím. Victoria Monet, ona se píše Monet, ale čte se Monet, já jsem se díval asi na 3 rozhovory, tak už má za sebou relativně dost dlouhou kariéru. V roce 24 získala 3 ceny Grammy, teď vydává novou skladbu, která se jmenuje Reach Out, má připravený nový album Frequency of Love. Přiznám se upřímně, doteďka jsem o ní jako moc neslyšel. Co se dá dělat? Viděl jsem její rozhovory a to bylo... A teď se tam holky rozjeli, no prostě bylo to docela drsný. No a hned potom si dáme Justia se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little. To je taky v své podstatě novinka.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tak tohle je slušný hudební cvrkl, co si budeme povídat. Justy je DJka, taky producentka, pochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku a proto je mi hodně, hodně sympatická. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper, no a takhle jim to šlape. Já myslím, že se dostanou určitě ještě výš, protože jsou tady třetí týden, zase postoupili, jsou na čtvrtém místě, já myslím, že příště už to ta bedna 100% bude. A jdeme dál, před námi je čtvrtá novinka a na ní Marek Ztracený. Toho teďka čeká docela velký koncert, skoro mu nezávidím při tomhle počasí, ale tak jako chce peníze, musí trpět, i když ona si moc netrpí. Každopádně jeho novinka se jmenuje, a to mě trošičku jako zarazilo, Obuj si mé boty. Asi bych se nepouštěl do nějakého rozebírání toho názvu. Teď jsem někde čet nedávno, o něm takovou, ne že to je kritika, ale čet jsem na něj takový názor z vícero úst, to asi bylo řečený, že Marek Ztracený své písničky odříkává. Já jsem říkal, no tak jako proč ne, pokud to má úspěch, dostává ceny, jde mu to, má sympatický hlas, vypadá dobře, umí si najít čas pro fanoušky, no tak jako, a navíc to trvalo docela dlouho, než se stal nejúspěšnějším českým zpěvákem, takže si myslím, že si to rozhodně zaslouží. No a hned potom si dáme, já na to kouknu, Madonu. No tak to je kapitola sama pro sebe. I k tý tady spoustu mám věcí teda. Když přijela do New Yorku jako poprvé, jako na začátku hudební kariéry, tak prý měla $35 v kapse. Dneska to roči ani nepočítá.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Danceteria, to je vlastně, jak to říct, taková podsta, úplně přímá podsta legendárnímu stejnojmennému klubu, kde právě Madonna začínala. Myslím si, že tam vznikaly, nebo tam zazněly možná poprvé všechny ty její nový nebo dobrý hitovky. Co si budeme povídat, Madonna vydává teďka v červenci vydala nový album Confessions 2. Tahle ta skladba, to je vlastně, jak to říct, první nebo druhý single, já nevím úplně přesně. To album jsem slyšel už několikrát, není úplně špatný, doporučuji, ale je to prostě klasická Madonna. Ona neexperimentuje, prostě jede si to svoje, protože ví, že to zabírá, a její turné, to je prostě kasička na prachy, co si budem povídat. Jestli jste někdy viděli její koncert, tak zase na druhou stranu musím říct, že ona za ty peníze jako dokáže udělat pořádnou show. Já jsem v životě viděl jenom jeden její koncert, byl jsem na něm v Berlíně, ale jako nemělo to chybu. Fakt ne, jestli budete mít někdy šanci, ještě teď, když teď už je starší, už to asi nebude ono, ale jestli budete mít šanci, běžte se podívat, když pop, tak jedině s Madonna, co si budeme povídat. No jdeme dál, protože před námi je, když se tak koukám, jo, mimochodem, ještě jsem chtěl říct, že Madonna je dneska třetí. A vzhledem k tomu, že druhé a první místo, jak se říká lidově, mizí, protože už tady je 5 týdnů a bude určitě nahrazený novinkama, tak má velkou šanci postoupit směrem vzhůru. Jsem na to zvědav. Na dvojce je aktuálně Jubel a skladba, která je tady dneska naposledy, Ocean House, takže si k tomu nebudeme ani nic moc říkat. Možná bych mohl říct, že původně tohleto duo skládalo úplně pro jiný interprety než pro sebe, dělali taky hodně muziku pod reklamy a asi se jim dařilo.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé

0: Pomalu, ale jistě se blížíme na konec dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1572. Já si tak jako uvědomuju, že já jsem vlastně ani neříkal, jak ji můžete znovu poskládat. Stačí se mrknout na naše webovky www.radio-relax.cz, tam nahoře najdete takovou lištičku a v té lištičce uvidíte nápis relaxáda, teda doufám, když si to tak bylo. A když to rozkliknete, tak se vám rozbalí celá relaxáda, to znamená ta dnešní, a tam vlastně můžete hlasovat a posouvat všechny ty skladby nahoru, dolů, protože nám dvě skladby vypadnou, tak dvě novinky se do té hitparády 100% dostanou. No prostě je to jenom a jenom na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Teď ale jdeme rekapitulovat ze čtyř novinek, ze kterých budete vybírat. Tohle byla ta úplně první, Jenny, Less Than A Lover. Tak sválně, jestli se vám líbí, já jsem z toho moc nadšený nebyl, ale většinou to bývá, takže když mě se něco až tak moc nelíbí, tak to u vás má obrovský úspěch. Tak čekám. Já už jsem to myslím, že někde říkal, že jsem, když jsem tuhle tu písničku slyšel poprvé, tak jsem ani netušil. Většinou zrovna jeho styl poznám, ale že tohle to je Adonis a Cherry on Your Cake, to znamená jeho novinka, to jsem fakt neviděl. Prostě máme tu třešňovou vůni a jedeme dál. Victoria Money. Ale to je zase taková muzika, která mě trošičku jako nechává úplně chladným. Každopádně Victoria Monet a Reach Out je vlastně, jak to říct, ochutnávka z jejího připraveného alba, které 100% vyjde ještě

0: To by mě docela zajímalo. Já si myslím, že tyhle ty dohady asi budou hodně častý. Kolikátky má Marek ztracený nohy? Jestli by mi ty jeho boty byly nebo ne. Každopádně mu držím palce na koncert. No a jedeme na rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Mimi VP, Ants and Y, jako zatím se stále drží na spodku hitparády, stejně jako Ray Dalton, ten ale dneska vypadnul. Minule byla 8. a je to sympatianda, já jsem myslel, že půjde nahoru, ale je na 10. Tak uvidíme, jak půjde dál. Ray Dalton, dneska konečná.

Já jsem mu chlapovi tolik přál, aby se dostal aspoň do té první pětky, protože jako mě ta skladba přijde hrozně sympatická. Go the die, 5 týdnů a střídal to 10, 9, 9, 10, 10, 9, no a tak dále. To tahle dvojka, Lukas a Steve, ty odstartovali minule jako novinkový a už dneska byli 8. To znamená, mají našlápnuto, že by se eventuálně mohli podívat trošičku výš. Uvidíme. Třeba na 7. Tam jsou Chris Cross Amsterdam, to jsou 3 kámoši a spolu s nimi je Luisa Sonza.

Na nějakou takovou tu letní party si tuhle tu muziku dokážu docela dobře představit a myslím si, že u toho bude asi hodně veselo. Teď jdeme k takové té seriózní muzice, by se dalo říct. Na šestém místě, minule sedmý, irští, U2, Street of Dreams, třetí týden.

Ovšem pozor, teď mega postup a tím si chci být jistý. Z 9. místa na 5. Slávek FAM a Poli Garant. Chci si být jistý. Na 6. Justy a Sam Harper Just a Little.

Škoda, že dneska není nějaká taneční party, protože tohle by byla docela ideální rozjezdovka. No nic, pojďme na trojku, protože to je kandidátka na stupně vítězů. Oni ne, že by tam teda nebyla teď, ale půjde určitě vejš. Madonna, Danceteria. Na dvojce, no, to je první dneska vypadnuvší dvojka, která se říká Jubela Ocean House. Dneska jste ji slyšeli naposledy, tak si ještě naposledy poslechněte ten kousek.

0: No, protože nemáme moc času, tak jdeme rovnou na první místo. Na prvním místě se konečně dočkal poslední týden svého účinkování projekt, který se jmenuje Mikal. Za ním se skrývá Michael Foret a skladba s názvem Spolu bojovali, nebo spíš takhle bojoval, až to vybojoval nahoru. Dneska uslyšíme naposledy a budeme mu držet pěstí, ať se mu daří. Jedem na to. První místo, Mikal Spolu.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Je tu 19. hodina, přeju vám hezký středeční večer.
0: Relax Radio.
1: Doufám, že nám teplota půjde dolů, to znamená, že bude příjemnějc. Každopádně ráno počítejte s tím, že bude polojasné, s teplotami okolo 17 až maximálně 19 stupni. Postupně se ovšem během dne teploty dostanou zase až k tropickým teplotám. Tak si to pojďme užít, to léto. Přemýšlel jsem, co bychom dali jako na rozlučku, a myslím si, že tahle ta 90 od Squeezer se bude hodit. Přeju všem bez rozdílu pohlaví, to znamená muži, ženy, abyste si dneska večer jeden sladký polibek určitě zasloužili, a budu se těšit zítra čtvrtek, takže dopoledne.
0: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 6. srpna.
2: 6. srpna 1881 se narodil vynálezce penicilínu, nositel Nobelovy ceny z roku 1954, Sir Alexander Fleming. Ročník 1928 je filmař a autor onoho známého výroku o 15 minutách slávy, Andy Warhol, zemřel v roce 1987. Narozeniny má dnes také, a to už od roku 1972, bývalá členka Spice Girls Jerry Halliwell. V roce 1945 byla svržena bomba na japonské město Hirošimu. Tento den je tak světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Přesně po 20 letech vydali Beatles ve své domovině na ostrovech album Help. V 62. Jamajka vyhlásila nezávislost na Británii. Roku 1874 se narodil známý iluzionista Harry Houdini.

0: světě kanál La Manche. Ve 47. se narodil herec, bavič a moderátor Petr Novotný. O 13 let později člen Alphaville Rick Echolet. Roku 1985 se narodil český herec Jiří Kostka. O 4 roky později zašili v Dublinu člena U2 Adama Claytona. Důvodem bylo držení marihuany. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Roun.
1: 94,5